0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se s

0: Hezké ráno nebo dobrou noc, Rádio Blaník posloucháte i dnes 21. června, první letní den, den, kdy svoje narozeniny má český zpěvák, kterého znáte asi díky kapele. Díky kapele Kabát, no jasně. Tohle je Pohoda a toto Šaman. A nebo taky mohu pustit Na sever. Velké hity skupiny Kabát a Josef Vojtek. Narodil se 21. června roku 1965 v Teplicích. Slaví tedy dnes 61. narozeniny. Asi dva roky zpátky jsem měl tu možnost povídat si s Pepou Vojtkem třeba o tom, že původně vůbec neměl být zpěvák.
1: Jsem říkal, tak co bych mohl dělat? Tak baví mě elektronika, takže opravář televizoru. Ze středních nebo severních Čech brali jednoho, no tak jsem říkal, tak to je hotovo, to jako nedám. Pak tam byl opravář automatických praček, to bylo takový jako novodobý boom, ty automatické pračky, říkal, tak to bych taky mohl, tak tam brali asi dva, takže konec. No tak pak můj strejda říkal, pojď k nám, pojď ke spojům, tam vemou každý, a říkal, tak to je dobrý. Takže jsem šel ke spojům a vyučil jsem se vlastně opravářem jakoby nadzemních sítí, no a opravář telefonů, anebo rozhlasu po drátě. A tím jsem se vyučil v Ústí nad Labem. A u toho jsem zůstal vlastně do vydání první desky naší pauze.
0: No a to byl velký boom, když přišla skupina Kabát. Mimochodem, věděli jste, že Pepa Vojtek vůbec nezná noty?
1: Si to všechno musím pamatovat. Ale to je možná lepší, protože já nesnáším takový ty muzikanty, co hrajou z listů, protože to je pak znát, samozřejmě to cítit, protože to musíte mít sobě, abyste to zahrál nějak. Že přirozeně, já nemůžu zpívat písničku a mít text před sebou, to pozná každý. Takže já mám v tomhle tom výhodu, že prostě ta paměť mi slouží docela dobře a měl jsem výhodu vlastně i ve škole, já jsem se neučil, já jsem si to všechno pamatoval. Ne? Takže možná se to celý spojilo, ten osud mě zavál prostě hudby.
0: Tak dnešní oslavenec Pepa Vojtek z Blaníku přejeme všechno nejlepší, na jeho písničky ještě dojde, teď vám ale přejeme krásné ráno a pojďme si hrát zase hezky česky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Noc ze soboty na neděli je opět velmi teplá, postupně bude ale s lokálními mlhami a nedělní slunovrat bude jinak opět horký a dusný s přehánkami a bouřkami. Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně během dne přibude oblačnosti místy až na zataženu. Lokální bouřky pak můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz

0: Krásný poslech Rádia Blaník i v tento čas. No a dnes už je 21. červen a víte, co to znamená? No začíná léto právě v tuto chvíli. Svátek zároveň dnes slaví Alois, je to Mezinárodní den trpaslíků. Je to tak, slaví se od roku 2002. Narozeniny dnes oslaví zpěvák skupiny Kabát Pepa Vojtek, taky Václav Kopta. Oba slaví na den přesně 61. narozeniny. Zuzana Čaputová, bývalá slovenská prezidentka 53. a William, princ z Walesu 43. No a právě na den přesně před 5 lety proběhla Českem zpráva, že zemřela skvělá česká herečka, která si zahrála úžasnou roli v seriálu Vyprávěj.
1: Tak tohle tu krasavici, tohle já přestavím na obytný automobil. A?
2: Ty ses úplně zbláznil. Jak si do toho mám lehnout? Hlavou nebo nohama napřed? Kdybych mohla, tak se odstěhuju. Jenže bohužel nemám kam.
0: Nina Divíšková, tak už je to 5 let. Nicméně přejeme krásnou neděli všem, pojďme si hrát zase hezky česky.

0: počasí. Rádio Vlny.
1: Noc ze soboty na neděli je opět velmi teplá, postupně bude ale s lokálními mlhami a nedělní slunovrat bude jinak opět horký a dusný s přehánkami a bouřkami. Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně během dne přibude oblačnosti místy až na zataženu. Lokální bouřky pak můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Já chci, aby můj den měl tak 30 hodin, aby lidstvo neprodukovalo tolik splodin. Desítky věcí naraz stíhat, při půl maratonu první do cíle dobíhat. Chtěl bych víc času trávit s harmonikou, Zuzanou, Janou, Hanou, Danou a Monikou. A u nás potoce, ať zas žijou raci. A chci živou hudbu v každý restauraci. To nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět, a kterým chci rozumět a nevidět je bledě, hodně vědět a více znát a více smát. Já prostě chci, chci, chci a vždycky budu chtít.

vyzkoušet všechno, mám to prostě asi v osudu. Chtěl bych, aby lidi vedle sebe žili v míru. Chtěl bych si šáhnout na úplný konec vesmíru. Mít písniček v repertoáru milion a k stádu vyprodat třeba strahovskej stadion. A aby Ústí ve všem první ligu hrálo, slunce aby svítilo víc, v zimě jeho málo. A vidět mladou generaci, jak se nefláká a jak náš kotel na tribuně štěstím huláká. To nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět, kterým chci rozumět a nevidět je bledě a hodně vědět a více znát a více smát. Já prostě chci a vždycky budu chtít.

Chci každý ráno k snídani mít čerstvou bábovku a aby na diskotékách hráli víc dechovku, aby dál nemizeli polní ptáci a všem nezaměstnaným dát práci. Chci jako Volodia tancovat kozáčka a aby Šarapová byla má spoluhráčka a chci bejt umělcem, jo nejlíp malířem a místo eura, aby zavedli zpět halíře. To nejsou keci, to

0: krásné ráno nebo dobrou noc. S vámi je Rádio Blaník a dnes už je neděle 21. června a víte, co je to za den? Sluníčko vychází ve 4 hodiny a 52 minut a zapadá ve 21 hodin a 15 minut. Tedy bude svítit 16 hodin a 23 minut, což z toho dělá nejdelší den, pokud jde o dobu, kdy svítí sluníčko. To znamená, že nejdelší den a nejkratší noc nás čeká právě dnes a začíná astronomické léto. Tak si to užijte, sobota ta byla opravdu tropická, nejtepleji bylo na Olomoucku neuvěřitelných 36 stupňů ve stínu. Jaká bude neděle, to prozradila Jiřina Švábenická z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Také neděle přinese horké a dusné počasí, zpočátku bude opět málo oblačnosti, jasno nebo polojasno, odpoledne a večer pak čekáme přechodně oblačno až zataženo a opět místy s přeháňkami nebo bouřkami. S větší pravděpodobností ty bouřky budou na západě a také na východě našeho území. Bouřky opět mohou být provázené přívalovým deštěm, nárazy větru a také kroupami. Teploty po ránu budou mezi 20 až 15 stupni, odpoledne potom naměříme mezi 29 až 34 stupně Celsia.
0: No a pokud chcete doma třeba udělat ze sebe toho nejchytřejšího v rodině, řekněte, že letní den začíná právě dnes v 10 hodin a 24 minut. Teď ještě ale přejeme krásné ráno a nebo právě dobrou noc a hrajeme si dál hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: očekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezké ráno, před námi je neděle 21. června a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Letošní slunovrat byl vypočítán na 4.43 středoevropského letního času. Na severní polokouli tím začíná astronomické léto a my dnes zažijeme nejdelší den v roce. Dny se pak postupně budou zkracovat až do zimního slunovratu. Prezident Petr Pavel dnes zavítá do obce Ležáky na Chrudimsku. Tady začne v 10 hodin pietní akt ke 84. výročí vyhlazení této osady s kladením květin darů a modlitbou za oběti. V 17:30 začne v Praze slavnostní zahájení 23. ročníku olympiády dětí a mládeže. Akce se mimo jiné zúčastní prezident Petr Pavel a předseda senátu Miloš Vystrčil centrem her bude Holešovické výstaviště. Vzhodvorec u Borova na Českobudějovicku dnes slavnostně pokřtí pakoně žíhaného modrého. Návštěvníci se také od dvou dozví jeho jméno. V pražských Letňanech dnes vyvrcholí Metronom a Prague. Mimo jiné nabídne koncert britského hudebníka Stinga, který hudební akce završí. Dnes v 8 ráno by měla také skončit uzavírka rušné křižovatky Sněhulák pod silnicí 1/35 v Liberci. Důvodem dopravního omezení byly bourací práce na přilehlém rekonstruovaném mostu. V Brně dnes vyvrcholí slavná MotoGP. Od pátku na ní zavítali už desítky tisíc lidí a nejinak tomu bude i dnes. Na provoz dohlíží policie a posílená je kvůli horku i záchranná služba. A v pražské Chuchli se odpoledne pojede české derby, rovinový dostih, druhý závod klasické trojkoruny. Pokračuje také mistrovství světa ve fotbale a více dozvíte před 9:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Chlapi!

0: Sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Ivona Šáková nás roztančila s písní Tornéro. Přiblížila se 6. hodina. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta Suk. Přeju vám krásné nedělní ráno. Za okamžik odstartujeme to nedělní Blanické Dobré ráno, Rádia Blaník. Zprávy s Monikou Hlubovou před námi, pak písničky od kapely Turbo, Chtěl jsem mít. Taky nám zaspívá Jakub Smolík s Viktorkou Gentrovou. A říkej mi táto.
1: Ať nás na pořád zůstává.
0: A taky dorazí Ladislav Štajdl. Soud nikdy svítá o něco dřív. Třeba dnes.
1: O něco dřív.
0: Hrajeme hezky česky. Za 5 minut odbije 6. hodina.
2: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio
0: No, užíváme si nejdelších dní v roce, což je dobře, těšíme se na to. A těšíme se také, jaké počasí nás dnes čeká, většinou polojasno nebo jasno. Na východě Čech, taky na Moravě a ve Slezsku místy zvětšená oblačnost, doznívající přehánky. A ještě teď k ránu sem tam mlhy. Dnes naměříme 20 až 15 stupňů Celsia, leckde až 28 a někde přes 30 stupňů v 1000 metrech kolem 28. Tak vám přeji krásné ráno a za okamžik slíbené zprávy.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Ryčniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Po silných bouřkách jsou zraněni dva lidé. Začalo astronomické léto. Brněnská MotoGP nabídne finálovou jízdu. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Silné bouřky se přehnaly Českem. Místy doprovázely silné porivy větru i přívaly vody. Hasiči hlásí na 450 výjezdů, především kvůli popadaným stromům. V kempu na Trutnovsku padající větve zranily muže a ženu. V Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda uvěznila v zahradním altánu. Spadlý strom také zastavil provoz vlaků mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Teploty včera dosahovaly 35 stupňů. Na severní polokouli dnes začalo astronomické léto. Konkrétně se tak stalo ve 4:43, kdy slunce při letním slunovratu na své zdánlivé pouti po nebi dorazilo k nejsevernějšímu bodu své cesty. Dnes nás tak čeká nejdelší den v roce a naopak nejkratší noc. Liberecké muzeum přibližuje historii středověkých hradů. Nechybí ani různé zajímavosti, jako je třeba příběh o Janu Chudobovi z Ralska, který žil na přelomu 14. a 15. století. A víc tomu říká kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
3: On to nebyl žádný slušňák, ale lidi mají rádi příběhy a tenhle ten dokázal přežít za každého režimu a ještě si u toho docela slušně vydělat. Ale ten přesah je tam trošku jiný, aby to nebyl jenom obyčejný lump. Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomacii tady na severu.
2: Výstava s názvem Hrady kolem Liberce potrvá do konce dubna příštího roku. V Brně dnes vyvrcholí brněnská MotoGP. Na Masarykově okruhu odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady motocyklový jezdec Filip Salač. I dnes budou akci provázet tropické teploty. V pohotovosti tak budou opět záchranáři. Ti během včerejška ošetřili 70 lidí kvůli kolapsům i zranění. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Vlasta Suk.
4: Ano, jsem s vámi. Dobré ráno, při neděli za minutu bude 6.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: Jak jsme slyšeli, začíná astronomické léto. Taky pokračuje víkend se skupinou Kex, takže můžete vyhrávat další vstupenky na jejich výroční koncert. No, těch událostí je spousta, dneska navíc bude zase krásný den. A my vám tomu budeme hrát i hezky česky. Tak tady je kapela Turbo, chtěl jsem mít, na rozjezd dobrého rána a za chvíli i skupina Kabát s písní o ní.

skupina Kabáce, písnička Oni, já vám přeju dobré ráno ve společnosti Rádia Blaník, 6 hodin 11 minut a právě Pepa Vojtek z Kabátu dneska slaví narozeniny. Zpěvák kapely Kabát, muzikálový zpěvák a herec Josef Vojtek má dnes 61. Tak blahopřejeme. Svátek slaví Alois, taky přejeme všechno nejlepší, je dne 20. června roku 2026. A ještě tu máme třeba českou herečku a zpěvačku Miriam Chytilovou, ta slaví taky 61 let. Takže blahopřejeme. A důležitá věc, dnes je třetí neděle v červnu, to znamená, že dneska je den otců. Takže milí tatínkové, užijte si váš sváteční den. Vy na otce určitě myslete, sice není tak populární jako den matek, ale stále se těší více a více popularitě. A je potřeba myslet i na ty muže, nejenom na maminky, co říkáte. A my si teď jednu dáme o tatínkovi. Je jich sice spousta, ale ta krásná, kterou naspíval Jakub Smolík s Viktorkou Genzerou, se jmenuje Říkej mi táto. Tak tady je pro vás.

Nádherná písnička pro vás do pohody nedělního rána. Šárka Resková, Borůvková. Ano, nejznámější píseň této zpěvačky. Jinak Šárka Resková si střihla i s duety třeba s Jakubem Smolíkem, s Karlem Zichem, s Naňou Urbánkovou, Karlem Černochem a spoustou dalšími. Tak já doufám, že vás Borůvková potěšila. Za 6 minut už bude 6:30. No a teď by mě zajímalo, jak to u vás vypadá po ránu s počasím. Jestli třeba sprchlo, nebo máte mlhu, jestli máte už teplé ráno, jak to vypadá? Klidně mi napište SMS-ku na 603 118 118, popřípadě zavolejte na 800 109 109 a klidně můžete přihodit nějaký pěkný tip na dnešní nedělní den. Jaký výlet třeba plánujete? Jaká akce se koná ve vašem okolí? Na to všechno se vás ptám a budu rád, když se zapojíte k nám do vysílání. Napíšete nebo zavoláte. Tak ještě jednou textovky 603 118 118 a telefon do studia 800 109 109. Za chvíli taky Abba, Chiquitita nebo Ladislav Štajdl s hezkou českou jsou dny, kdy svítá o něco dřív.

0: Soud někdy svítá o něco dřív. Ladislav Štajdl na Rádiu Blaník 6 minut po půl sedmé. Teď si užíváme nejdelších dní. Svítá nám o něco dřív. Sluníčko třeba dnes vyšlo ve 4.51 a zapadne ve 21.13. Startuje léto.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Ano, jak to vypadá u vás s počasím? Máme tady hafo SMSek. Dobré ráno, 18 stupňů máme, po bouřce jasná obloha, sluníčko už stává, pohodovou neděli všem přeje Milena Vodňany, jižní Čechy, děkujeme. Tanwald, zatím příjemných 14 stupňů, jasno, rosa, hezký den přeje Marta. Krásné letní ráno všem blaníkům z Milína, u nás máme jasno slunce a samozřejmě už úřaduje na obloze sluníčko, to zas bude peklo, píše, a na teploměru 19 stupňů Jitka. Ve Strakonicích máme krásně ráno, 15 stupňů, všechny zdravím a přeji hezký sluneční den, Lenka. Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou, 18 stupňů, mírná mlha a je zataženo, přeji krásný den, Pavel. Ještě třeba tahle SMSka z Českých Budějovic, máme po dešti teplo, 17 stupňů a sluníčko, Tibor. A co telefonáty, dobré ráno, přeji.
2: Dobré ráno, tady Karin, volám z Pardubic, je tady pěkná mlha, 18 stupňů, jdu do Prahy. A chtěla bych lidi pozvat na české derby třeba dneska.
0: No tak jo, tak děkujeme. A jak to vypadá za volantem v tuto chvíli?
2: Je tady mlha, že by se dala krájet. Je potřeba jít určitě opatrně.
0: Tak jo, děkuju. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky. Naslyšenou.
3: Krásné ráno, Baníčku, zdraví vás posluchač, Pepa ze Setína. U nás máme teďka momentálně 20 stupňů, máme oblohu vymetenou krásné jasno, po včerejší večerní spíše skoro noční bouřce. Ale teda moc nepršilo, akorát šíleně blesky a hromy.
0: Jaké máte plány na dnešek?
3: Dneska pojedu do dřevěného městečka, do Rožnova pod Radhoštěm, do Skanzenu. Jsou tam dny města Rožnova a je tam den otevřených dveří. Určitě se jděte podívat, je to tam nádherné.
0: Tak jo, tak děkujeme za pěknou pozvánku taky, ať se daří, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak díky moc, že jste se ozvali, že s námi vysíláte. No a teď už si užijeme další skvělé písničky. Elton John se rozjíždí, I'm still standing. A za okamžik i slza, celibát. Krásnou neděli, pohodové, ráno vám přeji.

0: Soza, píseň Celibát ve 6:45 tady na Blaníku a Soza na dalším letním koncertu.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už příští pátek do Mažlice, tak si zapište do kalendáře. O 16:30 odpoledne to odstartujeme na náměstí Míru, kde vám zahrají a zaspívají opravdu ti nejlepší z nejlepších. Olga Lounová, taky zmíněná Soza, blanická kapela nemůže chybět a k tomu i Vojtene dvě.
2: Na zdraví panenky, na zdraví všem, dnes Aničkám patří.
0: Mimochodem můžete načerpat inspiraci, kouknout na naše internetové stránky či facebookový profil, kde máme fotky z toho prvního koncertu z Havířova, abyste opravdu viděli, že se vyplatí dorazit a užít si tu parádní partu, protože opravdu ti zpěváci a vy posluchači dokážete udělat skvělou atmosféru. Letos pro vás taky máme navíc speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Blaníku a taky Centropolu a ta vám už brzy přinese spoustu peněz, dokonce 100 000 korun jednomu z vás. Tak si pro ní přijďte, ale hlavně dorazte na další z letních koncertů do Domažlic.
1: Jedeme za vám, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
1: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
5: Šubiduby Amerika.
6: Šubiduby Amerika.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Každý den na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: A dál hezky česky, třeba Vítě Vávra už za chvíli, jak svět přichází o básníky.

0: Vítavávra, jak svět přichází o básníky tady na Rádiu Blaník. Za 6 minut už bude 7 hodin. Co nás čeká dál? Za okamžik koukneme na oblohu, no a pak zprávy s Monikou Hulubovou nabídneme. Z písniček třeba zaspívá Petr Muk, Tančíš sama.
1: Ty tančíš sama.
0: Taky si dáme tuhle. Spojení Jelenu a Hradišťanů. Miluju tě nás čeká po 7 hodině. A ještě jeden duet od Karla Gotta, Lucky Bílé. Co sudičky přáli nám. Hrajeme hezky česky i v neděli ráno.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Tak dneska čekáme většinou jasno nebo polojasno. Teď po ránu ještě leckde lokální mlhy, ale ty se rozpustí. A během dne čekáme sluníčko. Ale pozor, odpoledne od západu, zejména v Čechách, postupně oblačno, přechodně sem tam i zataženo a místy přehánky nebo bousky. A opět jako včera mohou být i silné. Teploty dnes 30 až 35, na severovýchodě kolem 28 a v 1000 metrech okolo 25 stupňů Celsia.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté Pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.

0: Horská služba nacvičovala na letní sezónu i závody. Sněhulák v Liberci po další době ožije. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Mnoha obcím chybí peníze na placení nepedagogů ve školách. Jde hlavně o profese, jako jsou kuchařky, školníci anebo uklízečky. Podle asociace ředitelů základních škol dostala většina zařízení od zřizovatele na nepedagogy tolik peněz, kolik požadovala. Méně dostala si pětina škol. K převodu financování těchto pracovníků ze státu na zřizovatele, tedy města a obce, prosadila bývalá vláda. Záchranáři z horské služby mají za sebou přípravu na letní sezónu. Včera probíhala po celý den v Jizerských horách. Kromě fyzické námahy zahrnovala cvičení i teoretickou část. Podle náčelníka horské služby Jizerské hory Davida Savického se ale chystali i na speciální závody.
1: To letošní cvičení je jiné v tom, že začátkem září nás čeká mezinárodní soutěž horské služby a my pro letošní rok budeme mít novou trať, kterou si potřebujeme vyzkoušet. Budou tam nová stanoviště, takže jsme to cvičení využili na to, že nebude zaměřené výjimečně na zdravovědu, ale je zaměřené na to, aby jsme si vystavili jednotlivé ty stanoviště, takže taková generálka při soutěží.
0: Cvičení se účastnili desítky záchranářů. Už za hodinu by měla skončit uzavírka rušné křižovatky Sněhulák po celnici 1/35 v Liberci. Důvodem dopravního omezení byly bourací práce na přilehlém rekonstruovaném mostu. Křižovatka byla uzavřena během noci z pátka na sobotu a ze soboty na dnešek. V Tyrolsku se zranil paraglidista z Česka. 54letý muž narazil do svahu na louce, když se chystal na přistání. K nehodě došlo nedaleko jedné z lanovek ze zatím nejasných důvodů. Český turista si poranil záda a kotník a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Potíže mohla způsobit technická závada na padáku. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tady opět Vlastík.
2: No a nedělní ráno pokračuje za minutu a půl, 7 hodin.
3: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
2: Už jsem říkal o tom, že leckde jsou v tuto chvíli mlhy. Jak to bude vypadat přes den, řekneme si přímo s meteoroložkou Miladou Křížovou za okamžik. No taky si zahrajeme hezké české. Startujeme s Helenou Vondráčkovou a dáme si dlouhou noc.
3: Radia Planík.

0: Trmuk, další krásná písnička pro vás. Tančíš sama na Blaníku 10 minut po 7 hodině.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A ve vysílání s námi meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Milada Křížová. Dobré ráno přeju.
2: Krásné ráno.
0: Jak to venku vypadá aktuálně?
2: Tak venku je obloha projasněná a dokonce se místy vytvořily mlhy, především ve východní polovině Čech. A teploty se většinou pohybují v rozmezí od 15 do 20 stupňů Celsia. Na východě našeho území ještě zvětšená oblačnost, ale ta se postupně během rána rozpustí.
0: Co zítřek přinese?
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer čekáme od západu, zejména v Čechách, postupně oblačno, přechodně dokonce až zataženo a místy se objeví přehánky nebo i bouřky. Ty můžou být i silné, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm a také nárazy větru kolem 75 km v hodině a také kroupami. No a dnešní teploty, ty vystoupí na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě našeho území bude kolem 28.
0: Ano, tak dnešek bychom zapomněli. A teď tedy k tomu zítřku.
2: Začátek týdne ještě bude stále teplý, očekáváme slunečno, přechodně bude více oblačnosti, opět se místy mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky, teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 33 stupňů.
0: Tak já vám děkuju za předpověď a v té příští hodině se koukneme ještě do dalších dnů. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a teď už si opět jdeme hrát hezky česky, tohle je Petr Spálený, je to trest. Dobré ráno, krásnou neděli přeju. Je to trest.

0: jsme si hezky zatančili, rozparádili jsme se, Lubek a před námi za chvíli už třeba Petr Novák, já budu chodit po špičkách a taky Jeleni s Hradišťanem, miluju tě, teď krátce po 7:15, ale všem se jí dobré ráno a připomínám, že i dnes při neděli pro vás chystáme dobré rady do zahrady a tentokrát se zaměříme na vaše bydlení, kde seženete kvalitní nábytek a do čeho se vyplatí investovat, prozradí kolegyně Ivalecká krátce po 9:00.
1: Tak si to nenechte ujít.

0: Za 3 roky existence téhle písničky si myslím, že už pomaličku, ale jistě zlidověla, protože ji slýchám skoro všude. Nádherná. Jeleni, Hradišťany s Jiřím Pavlicou, Miluju tě, o 7:30 na Blaníku.
1: Víkend se skupinou Kex
2: na rádiu Blaník.
0: A teď taky připomínám, že další kapela, skupina Kex, slaví 45 let na scéně. A my pro vás máme i dnes vstupenky na výroční koncert na Konopišti. Vy můžete jít zadarmo, vyhrát si zkrátka lístky. Tak pozorně poslouchejte, připomínám, že aktuální výherní písnička se jmenuje To se mi líbí.
3: Kde kdo pácá, pátí přes devátí.
0: A jakmile ji uslyšíte, volejte studio. 800 109 109.
3: To se mi líbí.
0: A to se vám bude líbit. Když se dovoláte jako třetí, výhra bude vaše. Tak hodně štěstí.
2: Víkend se skupinou Kex.
1: Na rádiu Blaník.
0: Teď už Pet Shop Boys a pak Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám. Dobré ráno přeju.

0: Písnička, kterou složil Michal David, možná jste hudebně poznali, ale naspívali Lucie Bílá a Karel Gott. Najdete ji na albu Duety, co sudičky přáli nám. Na Rádiu Blaník za 5 minut, už bude 7:45. Přeju dobré ráno. Tak co, jste našimi fanoušky na blanickém Facebooku nebo Instagramu? Pokud ano, tak moc dobře víte, že to má řadu výhod. Pokud ne, tak to napravte a sledujte nás, protože tu pro vás máme spoustu tipů na hezké výlety. Různá vtipná videa ze zákulisí našeho vysílání. Najdete zde řadu zajímavostí o vašich oblíbených interpretech. Pravidelně vás informujeme o tom, co vás ve vysílání čeká, a naopak si to můžete připomenout to, co jste prošvihli, a sem tam hrajeme o pěkné ceny. Takže to jsou naše sociální sítě, blanický Instagram nebo blanický Facebook. Doporučuju. No a doporučuju zůstat s námi i v příštích minutách. Mám pro vás třeba Michala Tučného, Rád se brouzdám rosou, a taky Hanu Zagorovou s Petrem Reskem. Ta pusa je tvá.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všechny.

0: Startuje léto a z Blaníku i letní písničky pro vás. Albano, Romina, Power, Šarazán, ano. První letní den je tady a teď jsme se krásně navodili tou letní atmosférou. To je paráda, co říkáte? Přiblížila se 8. hodina, další čerstvé zprávy před námi a taky spousta písniček i po 8. hodině. Michal David. A tak Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák. Není nutno, aby bylo přímo veselo. A Petr Kotwald, Mumulent. Takže jdeme dál. Na Blaníku hrajeme do pohody nedělního rána a hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes čekáme většinou polojasno, teď ještě po ráno a dopoledne leckde lokální mlhy, ale rozpustí se pak už sluníčko. Ale naopak během odpoledne se sem tam zase od západu bude zatahovat a místy čekáme přehánky nebo bouřky. A jako včera ojediněle mohou být i silné. Teploty od 30 nahoru do 35, na severovýchodě kolem 28 a v 1000 metrech kolem 25 stupňů Celsia.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Povodí Moravy kontroluje dvakrát denně řeku Dyji. Silničáři už chystají opravu Kbelské v Praze. Noční nebe nabízí jednu z letních podívaných. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vodohospodáři se snaží zabránit dalšímu masivnímu úhynu ryb na řece Dyji, konkrétně v Bulharech na Břeclavsku. Před rokem tam uhynulo 30 tun ryb. Podle odborníků z Brněnské Mendlovy univerzity k tomu došlo po extrémním rozvoji sinic, který způsobil nedostatek kyslíku ve vodě a vznik toxické pěny. Státní podnik Povodí Moravy proto už posílil monitoring lokality dvakrát denně. Oprava Kbelské ulice v Praze se blíží. Hlavní práce začnou sice 2. července, ale ty přípravné začaly už o tomto víkendu. Silničáři tady umisťují značky pro vyparkování aut na budoucích objízdných trasách. Bude se to týkat Kolbenovy ve směru z centra, části Prosecké směrem do centra a ulic k nádraží a předtratí. Od úterý budou lepit vodorovné dopravní značení. Na Českém se v těchto dnech můžou objevit noční svítící oblaka. Na tmavé obloze září stříbřitými a na modrale perleťovými odstíny. Právě období kolem letního slunovratu bývá pro jejich pozorování nejlepší. Kdy přesně oblohu můžeme sledovat, to řekne astronom Petr Horálek.
3: Noční svítící oblaka jsou úkaz, který je pozorovatelný v průběhu souvraku a úsvitu, přičemž teď ten souvrak a úsvit je velice časně, konkrétně mezi zhruba 10. hodinou a půlnocí a potom mezi zhruba 2. a 4. ráno.
2: Svítící oblaka se objevují jen na severním obzoru. Island obnovil po 2leté pauze a navzdory protestům lov velryb využil k tomu jednu ze svých 2 zbývajících velrybářských lodí. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi 3 země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov velryb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je to Vlastík Suk.
4: Ano, jsem s vámi 8 hodin.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: A stále čekáme na výherní písničku kapely Kex, to se mi líbí. Může zaznít kdykoliv, jakmile se tak stane, volejte studio 800 109 109. Pokud jste naladili až teď, tak připomínám, že skupina Kex slaví 45 let na scéně a my rozdáváme vstupenky na jejich výroční koncert na Konopišti. Tak buďte ve střehu, poslouchejte Blaník a teď si zahrajeme Michala Davida. Tohle jsou Děti ráje.

0: Daniel Landa, píseň Touha na Blaníku. Písnička z filmu Klaska už z roku 2007, neskutečně to letí. Za chvíli hezky český Jaroslav Uhlíř, taky Zdeněk Svěrák, Není nutno, či Petr Kotwald a Mumuland. No a teď 8 hodin 11 minut, máme pro vás reprízu čtvrtečního dílu pořadu Na cestách s kolegou hercem Mirkem Táborským, tak pojďme na výlet.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás částečně provedl po Františkových lázích, kam rád jezdíval básník a také vášnivý geolog Johann Wolfgang von Goethe. Oblíbeným místem jeho pobytů byly i nedaleké Mariánské lázně. A mezi výletní cíle mariánsko-lázeňských hostů patřila tehdy Podhora. Někteří se tam vydávali pěšky od svých hotelů, jiní v romantickém 19. století využili k přiblížení pod kopec jízdy v kočárech. Johann Wolfgang Goethe byl vytrvalým chodcem a tak můžeme předpokládat, že na Podhoru chodil z Mariánek pěšky a možná ho tam doprovázela jeho můza, mladičká Ulrika von Levecov. A my můžeme oba spatřit jako bronzové sochy z dílny Heinricha Drakeho nedaleko Mariánsko-lázeňského lesního pramene. Možná, že zrovna od něj se jednoho krásného dne vydali vzhůru kolem Vyhlídek, přes vrch Hameliku a Zádubskou výšinu až k vesničce Závišín, aby vystoupali na Podhoru, dnes nazývanou Podhorní vrch. Tato třetihorní čedičová sopka už miliony let pokojně spí. Patří mezi nejmladší vulkány Česko-Bavorského geoparku a zároveň je nejvyšší horou Tepelské vrchoviny. Od roku 1997 je chráněnou přírodní rezervací, kde si můžete prohlédnout suťové lesy a až 220 druhů cévnatých rostlin. Z živočichů zde vyniká rod plžů, kterých se tu pohybuje podle tvrzení přírodovědců dokonce 30 druhů. Z Mariánek vede na Podhoru cesta přes Zádub. Goethe si ještě mohl prohlédnout tisíciletou lípu s obvodem 14,5 metru, jejíž dutina sloužila jako vesnická kaple. A když prý byl v roce 1838 odstraněn zbytek už rozpadající se lípy, sloužil pařez ještě desítky let jako taneční parket. Pouť na Podhoru mohla tehdy i s různými odbočkami měřit 6,5 až 8 kilometrů, podle toho, kudy vedly vyšlapané pěšinky nebo širší kamenité cesty. Když na ní vystoupal Goethe v létě roku 1822, vypadal kopec trochu jinak než dnes, ale o tom vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Gottwald, píseň Mumuland na rádiu Blaník. Svého času na začátku milénia to byla nejhranější písnička v rádích. Jaký je ten aktuální žebříček těch 10 nejhranějších, to si můžete poslechnout dnes po 12. hodině v České desítce. Pokud jste tady v pátek propásli, dneska pro vás máme reprízu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Teď ale více o tom, jaké počasí nás dnes čeká. Tady je meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Milada Křížová. Dobré ráno, psi.
2: Krásné ráno.
0: Tak prozraďte, jak to dnes bude vypadat na obloze.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer čekáme od západu, zejména v Čechách, postupně oblačno, přechodně dokonce až zataženo a místy se objeví přehánky nebo i bouřky. Ty můžou být i silné, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm a také nárazy větru kolem 75 km v hodině a také kroupami. No a dnešní teploty, ty vystoupí na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě našeho území bude kolem 28.
0: Co ten zítřejší den, jak to bude vypadat na začátku týdne?
2: Začátek týdne ještě bude stále teplý, očekáváme slunečno, přechodně bude více oblačnosti, opět se místy mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky, teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 33 stupňů.
0: A bude podobný trend počasí pokračovat i v těch dalších dnech?
2: Ano, zatím to vypadá, že ty dny budou pořád teplé, bude málo oblačnosti, přechodně vždycky během dne oblačnost bude více a vyskytnou se přehánky nebo bouřky.
0: Takže příjemné letní počasí. Já vám děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a za chvíli už pro vás další hezké české, třeba Turbo a Hráč, a za 5 minut bude 8:30.
1: Sluníčkové léto. Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost. Proto vám ho budeme rozdávat celé léto. A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat. Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu a vyhrajte peníze na ruku. Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás. Sluníčkové léto. S Blaníkem.

0: Čas nám pohodově plyne, už máme 7 minut po půl deváté. A teď na Blaníku doznívá italský zpěvák a hudební skladatel, který hraje i na kytaru, Eros Ramazzotti. Doufám, že vás písnička potěšila. Přeju vám dobré ráno. No a teď bych tu měl pozvánku na jedno zajímavé místo, které jsem navštívil v roli blanického krajánka. Je to místo, kde najdete 500 starožitných hodin. Nachází se v Ústeckém kraji, v Klášteři nad Ohří, a tady najdete právě Muzeum starožitných hodin. Já jsem tam zavítal, jakožto blanický krajánek, a povídal jsem si taky se spoluprovozovatelem Václavem Šimonovským. Zjišťoval jsem třeba, jaké hodiny tady jsou největší.
1: Největší hodiny jsou tady nástěnné hodiny, pendlové, měří 2,5 metru a ukazují čas i kalendář.
0: A naopak nejmenší?
1: Nejmenší hodiny, taky nástěnné, mají 9 mm a máme zhruba 2 měsíce teďka v muzeu a za celou dobu jsme nenašli menší kousek hodin.
0: Udělejte si čas, jeďte se tam podívat, počítejte s tím, že se u těch hodin zastavíte, protože některé umí opravdu kousky. No, budete překvapení. Ostatně, vy si to můžete už teď prohlédnout na našich internetových stránkách. V sekci Krajánek máme video i z Muzea starožitných hodin z Klášterce nad Ohří na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Jdeme dál hezky česky. Iveta Bartošová, Útoč láskou. Slyšíte tam takové to? Tak to je Michal Penk, mimochodem. Za chvíli také Marek Ztracený, písničko Zastav mě. A já vám přeji krásný poslech dalšího vysílání. Jsme Blaník.

0: Marek Ztracený, další hezká česká Zastav mě ve 3:15. Posloucháte Radio Blaník. No a teď z jiného soudku, z jihu k nám proudí horký vzduch a i když vedra sem tam naruší bouřka, tak tohle počasí prostě láká k vodě. Ale stále je potřeba mít na mysli, že je to živel. Ty základní zásady bezpečnosti připomíná mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nepodceňujte vlastní plavecké schopnosti. Nekoupejte se za snížené viditelnosti nebo v noci. Neskákejte do neznámé vody a nekonzumujte alkohol před koupáním nebo vodními sporty. Samozřejmostí by mělo být, že děti by vždy měly zůstat pod dohledem dospělé osoby a vybavené vhodnými plovacími pomůckami. Pokud se někdo dostane ve vodě do potíží, zachovejte klid. Pokuste se pomoci bezpečným způsobem, například podáním nebo hozením plovoucího předmětu a co nejrychleji přivolejte pomoc. Důležité je si co nejpřesněji zapamatovat místo, kde byl tonoucí naposledy viděn. Pokud osoba zmizí pod hladinou, snažte se místo označit nebo se orientovat podle pevného bodu na břehu. Tato informace může výrazně usnadnit a urychlit pátrání záchranářů i hasičských potápěčů.
0: Tak moc děkujeme, dávejte na sebe pozor, ať už míříte kamkoliv k vodě. A teď mě tak napadá, mohli byste mi dát tip a ostatním posluchačům taky na nějakou pěknou koupačku. Kde to máte rádi, kde se rádi koupete, ať už je to přehrada, přírodní koupaliště, rybník, jezero nebo klasické umělé koupaliště. Klidně mi to napište SMS-kou na 603 118 118 a my se k tomu vrátíme ještě v rámci dopoledního vysílání kolem 10:45. Za chvíli Petr Nať, láska je tu s vámi. Krásný den.

0: Eterná láska je tu s vámi na Blaníku. Za okamžik už dopolední vysílání, těšte se na písničky od Věry Martinové. Taky si dáme Krištofy. A zaspívá Petra Černocká písničku Saxána. I po zprávách vám budeme hrát hezky česky. Za 5 minut bude 9 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnešní počasí bude podobné tomu včerejšímu, takže většinou jasno nebo polojasno během dne se začne postupně leckde zatahovat a musíme se připravit i na místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. V maximech 30 až 35, na severovýchodě kolem 28 a v 1000 metrech kolem 25 stupňů.
2: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
3: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
4: Ryčnik Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčnik Vošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Varování před bouřkami se vyplnilo. V Praze startuje speciální sportovní akce. Ve Švýcarsku se chystá jednání mezi Amerikou a Íránem. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová.

0: Silné bouřky se přehnaly Českem. Hasiči měli na 705 výjezdů, hlavně kvůli popadaným stromům. Nejčastěji pak zasahovali ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Třeba v kempu na Trutnovsku zranili padající větve muže a ženu. V Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda uvěznila v altánu. Voda zatopila ve Světlé nad Sázavou také celou silnici a potíže byly i na Praze východ a na Nymbursku. I dnes nás čekají tropy a možné bouřky. Před 5 lety se Hodonínskem prohnalo ničivé tornádo. Obce, které utrpěly mnoha milionové škody, už jsou skoro opravené. Třeba Mikulčicím zbývá ještě opravit školu, Hodonín pokračuje v obnově Bažantnice. Jak to po 5 letech vypadá v Lužicích, přiblíží starosta Tomáš Klásek.
1: Část dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Přijedete sem, tak tady vidíte stromy, tam stromy nejsou. Tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené.
0: Tornádo o rychlosti přes 300 km za hodinu zasáhlo 24. června 2021 Břeclavsko a Hodonínsko. V 17:30 večer začne v Praze slavnostní zahájení 23. ročníku olympiády dětí a mládeže. Akce se mimo jiné zúčastní i prezident Petr Pavel a předseda senátu Miloš Vystrčil. Centrem her bude do 25. června Holešovické výstaviště, kde vznikne olympijský dům. A dnes bude kvůli tomu také Petřínská rozhledna v barvách zlaté a červené. Americký viceprezident J.D. Vance je ve Švýcarsku. Dnes tam přiletěl na jednání o dohodě mezi USA a Íránem. Má pomoci formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války. Tolik zprávy Rádia Blaník a Vlastíku, je to tvoje.
2: Pokračujeme a rozjíždíme do polední vysílání.
3: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
2: Už je 9, čas nám pohodově plyne, za okamžik taky kolegyně Ivalecká, další dobré rady do zahrady. Tentokrát se zaměříme na vaše bydlení a prozradíme, kde seženete kvalitní nábytek a do čeho se vyplatí investovat. Tak poslouchejte, teď Miraj, vedle tebe usínám. Rádio.

0: Nádherný hlas Věry Martinové v písni O pane náš, 10 minut po 9. hodině. Dál pro vás Riky, Povery, Mama Maria, anebo Tomáš Klus a písnička Nina. A jak jsem slíbil, tady je kolegyně Iva Lecká, opět si pro nás připravila nějaké ty dobré rady. Tak co to bude dnes?
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, je sice léto a to většinou trávíme venku. Nikde ale není psáno, že právě teď nemůžete rekonstruovat vaše bydlení. A nemusí to být zrovna bourání příček a stavění nových zdí. Někdy stačí malé změny a domov může získat úplně novou atmosféru. Inspiraci teď nabízí také aktuální akce v Baumaxu. Zvýhodněné ceny nábytku od komod, konferenčních stolků až po sedací soupravy nebo kompletní ložnicové sestavy. Akční nabídka zahrnuje také koupelnový nábytek, zrcadla, vany a další vybavení domácnosti. Něco vám poradím. Než kupovat mnoho drobných doplňků, vyplatí se investovat do jednoho výrazného prvku. Může to být nová komoda, moderní osvětlení nebo pohodlné křeslo. Takový kus nábytku dokáže změnit charakter celé místnosti. Pokud plánujete úpravu koupelny, myslete také na dostatek úložného prostoru. Právě ten bývá nejčastější slabinou českých domácností. Skříňky se zrcadlem nebo vysoké koupelnové sestavy pomohou udržet pořádek a zároveň opticky zvětší prostor. Baumax navíc tradičně nabízí široký sortiment od stavebnin přes podlahy až po vybavení interiéru, takže na jednom místě můžete vyřešit většinu plánovaných úprav. Ať už chystáte kompletní proměnu bytu nebo jenom drobné osvěžení interiéru, právě teď je ideální příležitost podívat se po nových nápadech a využít červnové slevy. Zkrátka, někdy stačí pár dobře zvolených změn a domov může působit jako úplně nový.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi.
5: Baru.
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebojů.

0: Tak tohle je Enigma na Blaníku, za 8 minut bude půl desáté. No a teď vítáme studiu kolegyni Moniku Holubovou.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké dopoledne. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa podnivol navrátili do tréninku na základně u Dallasu. Včera tak začali s přípravou na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku. Zatím ale ne v kompletním složení. Chystali se ti hráči, kteří nebyli v utkání proti JAR v základní sestavě. Členové zahajovací jedenáctky zůstali v hotelu a věnovali se regeneraci. Asistent trenéra Jan Suchopárek také potvrdil, že turnaj nejspíš skončil pro zraněného obránce Davida Juráska. Český celek se bude na základně chystat do úterý, kdy se pak letecky přesune do mexické metropole k závěrečnému zápasu skupiny A proti jednomu ze spolupořadatelů turnaje. Koupův tým se bude muset opět vyrovnávat s vysokou nadmořskou výškou. Aby se Česku na turnaj udrželo, musí příští čtvrtek Mexiko porazit. Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd mezitím připustil, že výkony českého týmu jsou zatím za jeho očekáváním. Nicméně se kouče Miroslava Koupka, který čelí kritice za hodnocení zápasu s jeho Africkou republikou, zastal. Nedvěd trenérovi věří a je přesvědčen, že teď najde tu správnou taktiku. A na turnaji skončily další zápasy. Nizozemsko přehrálo Švédsko 5-1. Německo se dlouho trápilo s pobřežím slonoviny, ale nakonec vyhrálo 2-1 a po 12 letech slaví postup do playoff. Němci mají navíc díky remíze 0-0 mezi Ekvádorem a Curacaem už jistotu, že vyhrajou skupinu. A v jisícím zápase na turnaji podlehli fotbalisté Tuniska 0-4 Japonsku a nepostoupí. Tolik fotbalový speciál, další tu bude před půl třetí.
1: Fandíme naši. Mistrovství světa ve fotbale. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: No a dál pro vás třeba Miroslav Žbírka a taky skupina Krištof. Život je krásný.

Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

0: skupina Kex, to se mi líbí. Mně se taky líbí písničky kapely Kex.
1: Víkend se skupinou Kex
2: na Rádiu Blaník.
0: A nejsem sám, je vás hromada a vy máte opravdu jedinečnou možnost vyhrát si vstupenky na výroční koncert kapely Kex na Konopiště, kde oslaví 45 let na hudební scéně. No a teď mám na telefonu posluchačku Lenko Zirková. Lenko, hezký den.
3: Já taky přeji hezký den.
0: A já vám tleskám.
3: Děkuju.
0: Vy jste to zvládla jako třetí. Jaké byly pocity, když jsem vám konečně řekl, že jste vyhrála?
3: No, napínal jste mě pěkně dlouho.
0: No to já umím, to já.
3: To jsem si všimla.
0: Ale o to větší je pak radost, ne?
3: Ano.
0: Tak jo, prozraďte mi, jak se máte při víkendu, co plánujete na dnešní den?
3: No na dnešní den, jelikož jsem v Poděbradech, tak navštívím asi, tady jsou pěkný pískový jezera, takže u vody.
0: Tak to je hezký tip i pro ostatní posluchače. Díky za něj, užijte si to samozřejmě.
3: Ano.
0: A pochopitelně i ten koncert. A budu se těšit třeba zase někdy na slyšenou.
3: No taky, moc krát děkuji a zdravím všechny v rádiu.
0: Děkujeme. Díky, na slyšenou.
3: Na slyšenou.
0: A my pokračujeme dál. V rámci víkendu se skupinou Kex tu máme další výherní písničku. Tentokrát Tak málo žádám.
1: Tak málo žádám, jen prout tě má.
0: Tak číhejte, jakmile ji uslyšíte hrát, volejte studio 800 109 109. Pokud se dovoláte jako třetí, bude to vaše.
2: Víkend se skupinou Kex.
0: Dál hezké české Marie Rotrová, Večerem zíčkaná a taky Petra Černocká. Je 3:15 a 1 minuta na vrch.
1: Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
2: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
2: Na Rádiu Blaník.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Tropické teploty jen tak nepoleví. Babišův kabinet bude řešit veřejné finance. V zahraničí čekají na řidiče jiná pravidla. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vlna tropických veder pokračuje. Vydržet by měla ještě minimálně týden. Teploty budou stoupat nad 30 stupňů. V takovém horku je potřeba dbát více na zdraví a dneska také třeba na brněnské MotoGP. Tam včera skolabovali desítky lidí. Tipy, jak vše zvládat, přidává mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michála Botová.
5: My určitě doporučujeme, aby lidé nezapomínali na pitný režim, aby měli nějakou pokrývku hlavy, pokud se budou v těch exponovaných dobách pohybovat na slunci. Určitě nějaké lehké oblečení. Tohle období je rizikové, především pro seniory, chronicky nemocné lidi, ale také děti. Hlídejme, aby pily, oni nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále

0: ty tekutiny dodávat.
1: Dobrou alternativou pro hydrataci je také ovoce, třeba meloun. Vláda projedná výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Schodek sektoru vládních institucí by měl v příštím roce vzrůst na 2,8% HDP, oproti letošku tak o 0,2% bodu. Následně začne klesat až na 1,3% HDP v roce 2030. Plán po schválení vládou musí ale ještě potvrdit Evropská komise. Jízda do zahraničí na letní dovolenou může přijít draho. Českým řidičům totiž hrozí pokuty i za chování, které by u nás za přestupek nikdo nepovažoval. Třeba v Rakousku pokutují za sjezd z dálnice v případě, že tam není cíl cesty nebo ubytování. Španělsko neuznává výstražný trojúhelník a platí i zákaz stopování. V Itálii pak můžou při nezaplacení pokuty na místě zabavit auto. Plavba Hormuzským průlivem zůstane bezplatná podle amerického prezidenta Donalda Trumpa i po uplynutí stávající 60-denní lhůty. Irán naopak tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude opět Vlasta Suk.
2: Ano, s přáním krásného dopoledne jsem tady a za minutu už odbije 10. hodina. Na Rádiu Blaník. Měli jsme tu výherkyni a samozřejmě připomínám další výherní písničku kapely Kex. Tak můžete vyhrát pochopitelně i vstupenky na výroční koncert téhle kapely. A ta aktuální je Tak málo žádám. Kdy pak zazní, no? Možná v této hodině, možná ne. Každopádně, až se tak stane, volejte studio 800 109 109.

0: nás ještě taky dopřáváte opožděnou snídaním. Karel Gott nám zpíval, když muž se ženou snídá. Je s vámi Rádio Blaník, 10 minut po desáté, aktuální čas a teď si vás opět hudebně prověříme.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, roztáčíme slavné desky, hezky česky, zahraju vám originál a vy budete pátrat po české verzi. Tak dneska si zahrajeme italského zpěváka, narozeného v roce 1952 v Turíně. A je tu Umberto Tozzi. Písnička se jmenuje Tu a je z alba z roku 1978. A já se vás ptám, kdo pak to zpívá? Hezky česky. Tady je Umberto Tozzi Tu a vyvolejte své tipy na telefon 800 109 109.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Umberto Tozzi, písnička Tu, ve čtvrt na jedenáct na rádiu Blaník, kdo pak ji zpívá po našem?
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Na telefonu živě posluchačka Boženka z Prahy. Boženko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak zkuste.
2: Já si myslím, že to zpívá u nás Petr Rezek.
0: Pojďme na ostatní posluchače, kteří volali před vámi, jo? Tady jsou.
2: Ano.
3: No, dobrý den. Tak je to písnička Jsi, prostě Jsi, Petr Rezek. Dobrý den, tady je Marie, ubytovná Kasín Černošice. Všichni vás zdravím a tuhle písničku zpívá Petr Rezek a jmenuje se Jsi a je to jedna moje z nejoblíbenějších.
4: Dobrý den, tady je Lada. Volám na tu písničku, kterou pouštíte teďka, naspívalý Petr Rezek, Si prostě Si.
0: Tak co by na to, Boženko?
2: Ano, ano, je to tak, souhlasím.
0: je to tak, ano, dneska opravdu jednoduché. Já přemýšlím, jak vás ještě nachytat, tak třeba mimo hru, z jakého roku ta písnička je?
2: Ježiš, tak to bude asi, když to někde 75, umbyl to otci, tak u nás to bylo asi později, že jo? Tak nevím, z kterého roku nevím.
0: No, tak si typněte.
2: 82, 83?
0: Skoro, 79. A český Aha. text napsal Pavel Žák. My si teď zahrajeme, já vám ji posílám, ještě mi prozraďte taky, co plánujete na neděli?
2: Co plánujeme na neděli? Hmm. Je velké horko, takže sedíme s manželem pod pergou na zahradě.
0: Je to nádhera, to jsou
2: Právě. Máme kafíčko, pohoda.
0: Perfektní, no tak vás tam zdravím k tomu kafíčku i ostatní posluchače. Dneska opravdu to vybízí k tomu takový ten relax na zahrádce, na zahradě, sednout si, že jo, k bazénu. Ano. No, tak jo.
2: Ano, bazénu taky, děkuju moc.
0: Taky, mějte se báječně, užívejte sluníčka, naslyšenou.
2: Děkuju moc, zdravím všechny posluchače.
0: Díky.
2: To... Prima rádio, posloucháme denně.
0: Díky.
2: Děkuji.
0: A tady máte Petra Rezka, naslyšenou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

skupina Olympic, písnička, ze které mrazí. Ano, textově. Jednou. Za 6 minut bude 10:30, vy posloucháte Rádio Blaník. Už jsem tady naťuknul téma, o kterém se budeme bavit za chvíli, že nás čekají tropické dny i v příštím týdnu, nejenom tedy dnes. A mě zajímá, jestli máte nějaké pěkné koupaliště, rybník, přehradu, kam se rádi chodíte vyřádit do vody. Klidně mi to napište i vy, vaše tipy na telefonním čísle 603 118 118. Za chvíli si některé z nich dáme do vysílání. A k tomu pro vás máme Michala Davida, Život je náš, nebo Anuka.

0: Život je náš a Michal David, trocha romantiky, tady na Blaníku v neděli dopoledne, krátce před 10:45. Tak jsme se dočkali, máme léto. Ano, léto, začínají vodní radovánky. A já jsem se ptal, kde je podle vás nejlepší koupání, kam chodíte, kam se rádi vracíte, kde je třeba čistá voda, kde je teplá voda a tak dále. No prostě to nejlepší místo pro vás, abyste dali tipy i pro ostatní posluchače. Tak třeba tahle SMS. Nejlepší koupání je pro nás na Nových Mlýnech, tady to milujeme, Laďka s Tomášem a píší. Tady Janča z Milovic Uhořic, rádi chodíme k nám na koupaliště v místním kempu, tady se nám taky moc líbí. No tak to jste se trefili do noty, protože v příštím týdnu sem vyjedu, co by Blanický krajánek, zkontrolovat to koupaliště a taky pozvat vás do kempu. Takže se tam možná potkáme s některými z vás. Další SMSka, my to milujeme, na Floště v Hradci Králové, Roman s rodinou. Alča zdraví Blaník a píše, že rádi chodí na koupačku k rybníku Šutrák na Jižní Moravě. Dobrý den, krásné koupání je v Jablonci nad Nisou u přehrady. Vaše věrná posluchačka Pavla z Brandýsa nad Labem. Zdraví vás Marek, já chodím do Unanova, na pohodu je to, příjemné a někdy i na louku z Nojemského koupaliště. Máme tady řeku Úpu, jen přejdeme silnici a jdeme se schladit. Zdraví Jirka ze Suchovršic a ještě třeba tu máme posluchačku Věru ze Znojma. Věruška čeká na telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já se chodím nejraději koupat do rybníka z Vůle každý léto. Jezdíme na prázdniny do obce Latinov, takže krásný rybník mezi lesama, čistá vodička. Jezdím tam každý rok na dovolenou.
0: To jsou jižní Čechy, nepletuli se, že jo?
1: Ano, jižní Čechy, ano.
0: No tam je
1: krásně. Mezi Dačicema a Jindřichovým Hradcem.
0: Tak paráda, děkujeme za tip a ještě mi řekněte, co plánujete na dnešní den?
1: Uvařím v oběd a půjdu se flákat. Možná půjdu na pivko odpoledne, no to... tak uvidíme.
0: Proč ne? Tak ať se vám obídek podaří a užívejte tu neděli. Děkuju. Od toho to je, že jo, neděle, abychom nedělali, abychom si
1: jasný.
0: Užívali. Tak jo, děkuju moc, mějte se krásně a se daří. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Pohodové České rádio.
0: Tak ať už vrazíte k vodě kamkoliv, pěkně si to užijte. Možná, že máte bazén doma na zahradě, taky tu máme některé SMSky, že si užíváte pohodičku právě doma u bazénu. Tak i tam vás zdravíme a posíláme další pohodovky. Tohle je Lionel Richie a za chvíli Argema.

a během celého dne proběhne i celá řada komentovaných krmení. A v Čáslavi se dneska přenesete do pravěku. Neděle totiž ve venkovním areálu tamního pivovaru patří světu dinosaurů. Těšit se můžete na živé prehistorické tvory, se kterými se na místě i vyfotíte. Připraven je interaktivní program a spousta zábavy. Vstup je 200 korun a začíná se ve 3. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Basta Suk na rádiu Blaník.
1: Je skoro 11, já přeji stále pohodové nedělní od dopoledne. No a připomínám, že šňůra letních koncertů rádia Blaník bude pokračovat už příští týden, kde se sejdeme v pátek a jaký program přivezeme, to si zmíníme za okamžik a k tomu si budeme hrát hezky česky. Samozřejmě startujeme se skupinou Harley a mám pro vás slíbený svařák.

0: Je s vámi Rádio Blaník i teď 11 minut po 11. Nás posloucháte. Patříme k sobě, tak to je písnička Olgy Lounové. Ano, patříme k sobě. My patříme vám, vy patříte nám a Olga Lounová patří nám všem.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Abych se do toho nezamotal, ale Olga Lounová patří vám i nám. Myšleno tak, že Olga Lounová s námi taky objíždí letní koncerty a na mnoha místech ji můžete potkat a zaspívat si její oblíbené písničky i ty vaše oblíbené písničky. Takže v pátek 26. června dorazíme na další zastávku v rámci letošního putování koncertů. Tentokrát do Doma Žlic a o 16:30 odpoledne vše odstartujeme na náměstí Míru, kde vám kromě Olgy Lounové zahraje i skupina Slza, Blanická kapela a Vojta Nedvěd. Dobrá zpráva pro vás, že vstupné se neplatí a i tady pro vás máme novinku letošního roku, sluníčkovou samolepku Blaníku a Centropolu, která vám už brzy přinese velké peníze, jednomu z vás i 100 000 korun, takže si klidně pro ní přijďte a zkuste se štěstí. Podrobnosti už brzy v našem vysílání, ale podstatné je, že ten další letní koncert se uskuteční už příští pátek 26. června. Tak se na vás budeme těšit. O 16:30 odpoledne všechno začíná.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No, jdeme dál, hrajeme hezky česky. Hana Zagorová zpívá To by nebylo fér. Za okamžik taky Nightwork. Čekám na signál. A vy čekejte na další hezké české. Jdeme na ně.

0: tři, dva.
1: Lajtor, a čekám na signál. Na Blaníku za 5 minut už bude 11:30. Máme neděli 21. června a kromě toho, že už je léto, dneska taky slavíme další zajímavý den. U nás v České republice slavíme Den otců, který připadá na 3. červnovou neděli. No a těch písniček o tatíncích, těch je... Zatímco ještě před lety se slavil jen vzácně, tak rok od roku nabývá Den otců na popularitě. Takže na své tatínky dneska myslete, popřípadě jim můžete něco hezkého popřát, napsat SMS-ku. Zkrátka se na ně vzpomeňte, určitě si to pánové zaslouží.

0: Tak milí tatínci, i od nás z Blaníku všechno nejlepší k vašemu dní. A za chvíli pro vás všechny ABBA nebo Lucie Vondráčková.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.

0: Tahle písnička zdá se mi nějak podezřelá. Tenhle konec miluju, to si musíme vychutnat, prožít to až do konce. Skupina Kex, tak málo žádám. Víkend se skupinou Kex na Rádiu Dlaní. Jako třetí se dovolala posluchačka Anna z Kolína. Aničko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Je to vaše, vy půjdete na koncert výroční. A vy nebudete sama, vás tam teda je, jak jsem zjistil, že?
1: Je nás tady celá rodina na chalupě, už voláme 2 dny, tak jsme rádi.
0: No tak to je krásná taktika. Několik lidí se sejde, vezmete telefony a číháte, posloucháte Blaník, voláte, vyťukáte číslo, zavoláte, já to vezmu. A vy jste třetí.
1: Měl jsem štěstí, no.
0: No tak jo, tak si to pěkně užijte a ještě mi prozraďte taky, co plánujete na dnešní odpoledne při neděli?
1: No, asi se budeme tady opalovat u bazénu.
0: A teď už, no tak to jsou taky hezké plány, a hlavně teď už bez nervů, už telefony můžete odložit, protože výhru máte, Helma.
1: Super.
0: Tak jo, tak já vám ještě jednou tleskám, zdravím bazénu a užijte si i koncert, naslyšenou. A další výherní písničku tady máme pro vás od skupiny Kex, samozřejmě Nářez. Jak málo stačí k takové radosti. Poslouchejte Blaník, vychytejte tuhle výherní píseň a zavolejte do studia na 800 109 109. Vyhrává třetí na drátě. Víkend se skupinou Kex. Na rádiu Blaník. No tohle, to je Věra Martinová. Další hezká česká do pohody dnešního dopoledne. Toulavý džíny, posloucháte Blaník.

Lucie Bílá a Zimuj pán. Za chvíli bude poledne, koukneme na počasí a budeme pokračovat v českých písničkách. Za chvíli taky repríza české desítky s kolegou Petrem Slívou. A mezi těmi deseti nejhranějšími se objevil hořkosladký válčík Terezy Maškové. Taky skupina Opět a Radeček, všechno je v pořádku. A poduje i tahle písnička. A podle mě právě Eva Farna Miraj. Krásná píseň, vzpomeneš si i dnes v české desítce. Tak se těšte, hrajeme hezky česky.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Česká desítka.
3: Česká desítka.
2: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
4: Vítejte v České desítce na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva a zároveň vás vítám u hodiny, do které máte na jedné straně přístup jenom vy, posluchači Blaníku. Vstupenku získáváte automaticky a na druhé straně české písničky, které ale musely projít speciálním výběrem. Ne každá se do České desítky dostane. Musely projít výběrem přes Českou národní skupinu Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, která opět udělala žebříček nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. To ale pořád ještě nestačí. Do české desítky mají přístup jenom ty, které se objevily na prvních 10 místech. A ty dneska z Blaníku uslyšíte. Celkově bude těch písniček ale v následující hodině 12, protože tu čerstvou desítku ještě doplním.

0: o dva pohledy zpátky. Písničky, které královaly éteru v uplynulých letech. Tady je ale ještě jedna podmínka. Museli se ocitnout alespoň na jeden týden v samotném čele žebříčku. Je to taková síň slávy. A nejdříve Odpadlíci. Tentokrát se loučíme s písničkou Petra Koláře V nebi snad ti prominou, která tentokrát zaujala místo hned za tou první desítkou na 11. pozici. A dáme se do toho. 10. příčku stejně jako před týdnem zaujala dvojice Marcel Procházka a Ondra Fiedler. Takhle to možná nikomu nic neřekne, protože oba vystupují pod svými uměleckými pseudonymy Marcel a Fiedlersky. Marcel, praktický lékař z Olomouce, muzikant, zpěvák a hudební producent, kterého jste mohli vidět ve dvojce Zrád, a muzikant, skladatel a hudební producent Fiedlersky. Dali hlavy dohromady a vzniklo z toho Vanilkové nebe, které už čtvrtým týdnem patří k 10 nejhranějším českým písničkám v rádiu.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo 10.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo deváté.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: 114. týden v České desítce si připsala Kateřina Marie Tichá za písničku, které původně moc nevěřila. Nevěřila tomu, že by z ní mohl být hit. A více než dva roky patří Plamen k 10 nejhranějším českým písničkám v rádích. Nemluvě o tom, že 11krát Plamen českou desítku vyhrál a způsobil požár v éteru. Kateřina a celá skupina Benjis bude mít podobně jako jejich hudební kolegové nabité léto plné koncertů. Prostě muzikanti musí dovolenkovat jindy, v létě na to není čas. Což moc dobře ví i skupina Jelen, kterou čeká neméně nabité léto. Minulý týden odstartovali Jeleni největší turné, na které kdy vyrazili. Říkají tomu Jelen Festy. Mají 20 zastávek a všechny by měly být nějakým způsobem výjimečné. A proč mluvím o Jelenech? No, protože jejich písnička Všude zdejší se vrátila do české desítky a připsala si tak 73. týden v žebříčku. No a k tomu taky aktuálně 8. místo.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 8.
2: Návrat.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To byla modlitba za pátek Marka Ztraceného. V České desítce je pátý týden a tentokrát jí to vyneslo 7. místo. Mimochodem, věděli jste, že fanoušci po celém Česku mohou odpočívat a myslet na Marka na některé z jeho 18 ztracených laviček? Každá z nich nese jednoduché pozvání, sedni si, pokud se potřebuješ ztratit nebo najít. Na Markovu ztracenou lavičku můžete narazit v Praze, v Kutné Hoře, v Pardubicích, Písku, Hluboké, na Moravě, v Ostravě, v Olomouci, Kroměříži nebo v Mikulově. Jak jsem říkal, těch míst je celkem 18. Tak to bylo 7. místo České desítky, Marek Ztracený a modlitba za pátek a hurá na dnešní první pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A tady se přeneseme do roku 2000. Roku, kdy se Petr Muk na solové dráze po éře Šalomu a Oceánu mimo jiné vrhnul na letité hity, kterým dal novou podobu. Mimo jiné i na písničku, kterou v 60. letech naspíval Karel Černoch. Má název Zrcadlo. A tohle nové zrcadlo touhle dobou v tom roce 2000 vládlo 9 týdnů éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: To byl dnešní první pohled zpátky, Petr Muk a Zrcadlo. V roce 2000, touto dobou, nejhranější česká písnička v éteru. Vydrželo jí to 9 týdnů. A za chvíli zase zpátky do přítomnosti. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku. Hrajeme v ní české písničky, které se v éteru v uplynulém týdnu objevily nejčastěji. A jak název napovídá, zajímá nás těch prvních 10 nejhranějších. Těžko říct, jak to přijde, ale prostě to tak nějak v životě chodí, že ta první desítka v jakémkoliv oboru nebo sportu má svá privilegia. Privilegiem těchto písniček je, že mohou v pátek po 18. hodině nebo v neděli v poledne zaznít na Blaníku. No neberte to. A to se v tuto chvíli týká také hořkosladkého valčíku Terezy Maškové. Písnička z jejího loňského alba Nebudu sedět v koutě, která už českou desítkou proplouvá 22. týden. Tereska už má taky slušně rozjeté letošní letní turné, nebo letní, to není úplně přesné, protože potrvá až do listopadu. Ale i letos si zaspívá na několika letních koncertech Rádia Blaník. Konkrétně se na Teresku a Blaník těšte 7. srpna v Chomutově, 14. srpna v Napajedlech a 28. srpna v Těšnově. A teď v české desítce na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Opět a Radeček v České desítce na Blaníku hlásí, že všechno je v pořádku, tak to jsme hnedle klidnější. Jisté je, že na pátém místě je všechno v pořádku, protože odtamtud od minula není hlášený žádný pohyb. Prostě se Radečkům ta pátá pozice České desítky zalíbila, tak, že na ní vydrželi s touto písničkou i ten 12. týden v žebříčku. To takový Xindl X tentokrát pozici změnil a jeho puberťák se přestěhoval z minulého 3. místa na nepopulární 4. Ale vzhledem k tomu, že tady stejně žádné medaile nerozdáváme, tak není proč smutnit. Maximálně dostane bramboru. Ale důvod k oslavě by tady byl, protože puberťák je v České desítce kulatý 40. týden.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 4.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Čtvrté místo české desítky, Puberťák, Ksindla X a kulatý 40. týden v žebříčku. A jdeme na druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
2: Zavede nás do roku 2019. 9 týdnů touto dobou éteru vládla písnička Paravany od Slzy. A jsme u dalšího interpreta, který s námi i letos objede několik letních koncertů. Na Petra Lexu a Lukáše Bundila se už příští pátek můžete těšit v Domažlicích, kam přijede taky Vojta Nedvěd, Olga Lounová a samozřejmě naše blanická kapela. No a teď Slza v pohledu zpátky na Blaníku.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Pohled

0: Rádiu Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku. Pokud se vám to nějak nezdálo, tak písnička, která právě dohrála, vedla žebříček nejhranějších českých písniček touto dobou v roce 2019. To prvenství si vysloužila celkem 9krát. To byla Slza a paravany. Písnička, kterou jim otextoval ten, kterého už se dneska taky v České desítce slyšeli. Ondra Ládek, Xindl X, který s Petrem a Lukášem spolupracuje vlastně od samotného začátku. A my se vrhneme na ta první tři místa. Skupina UDG zažívá něco jako životní úspěch, protože je to poprvé za jejich více než 20letou kariéru, co se v rádiovém éteru s nějakou písničkou vyšplhali tak daleko. Jejich písnička Odlétáš za ten uplynulý týden bere bronz a je to pro ně nejlepší umístění, jakého kdy dosáhli. No a k tomu sedmý týden v České desítce.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo třetí.

0: Stříbro, stejně jako před týdnem, berou v české desítce Činasky za písničku Selhání. Gratulujeme. A ještě větší gratulace zazní za chvíli směrem k první příčce. Kdo se na ní umístil, to se dozvíme hned po rekapitulaci. Na desátém místě Marcel a Fiddlersky a Vanilkové nebe. Devátou příčku obsadila Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis a písničkou Plamen. A do české desítky se vrátila skupina Jelen s písničkou Všude zdejší. Tentokrát jí připadlo osmé místo. Marek Ztracený se na sedmém místě modlí za pátek. Hořko sladký valčík s Terezou Maškovou se tančí na místě šestém. Všechno je v pořádku, hlásí skupina Opět a Radeček na páté pozici. A puberťák Syndla X tentokrát bere bramboru. Na třetím místě jsou UDG a Odlétáš. Stříbro, stejně jako před týdnem, získávají Činasky za písničku Selhání.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo. No je tam, nebo jsou tam, ta, která má za sebou trojici životních koncertů v pražském Edenu, za které by se nemuselo stydět ani Las Vegas. Tolik chvály totiž sklízí koncertní show Evy Farné. No a Miraj, kterého to s kapelou na stejném místě čeká za rok. A teď si společně v éteru prospěvují duet Vzpomeneš si, který po desáté vyhrává českou desítku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Desáté vítězství pro Evu Farnou a Miraje v České desíce. Na to, že je tahle písnička v žebříčku 10. týden, slušná práce. Prostě ještě tato písnička nezažila neúspěch. A oprávněně. No a písničkou, kterou inspirovala tvorba Davida Stypky, dnešní Česká desítka končí, protože jsme slyšeli všech 10 nejhranějších písniček v rádiích v uplynulém týdnu. Takže poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého jsme i tentokrát čerpali, a u žebříčku nejhranějších českých písniček v éteru se na vás těším zase v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Dalibor Janda a krabička Sirek na Blaníku po české desítce. Vás opět zdraví Vlasta Sokpřeju. Dobré odpoledne za 5 minut 13 hodin. Co si budeme hrát dál? Máme pro vás Marii Rotrovou s písní Doma. Zítra na náš taky nám zaspívá Michal Hrůza. Nebo Karel Gott. Jo, tohle bude paráda. Cirkus Humberto. Krev toulavá. Hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 13 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Leckde nám svítí sluníčko 106, ovšem na některých místech už se zatáhlo. Aktuálně nám bousky a déšť hlásíte například ze západních Čech. Nejsilněji bouří v tuto chvíli v okolí Chebu a Karlových Varů. Taky na severu, v okolí Ústí nad Labem a Mostu se vyskytují silné bousky. A nebo naopak pásmo těch jedněch bouřek je v tuto chvíli taky v okolí Českého Krumlova. Na zbytku republiky stále parné

0: Praze v muzeu Karla Zemana. Vydáte se tu na dobrodružnou cestu do pravěku, na které vás čeká spousta úkolů, objevů a zábavy. A na jejím konci čeká na každého návštěvníka malá odměna. Otevřeno je do 7 večer. Na zámku Konopiště dneska zjistíte, čím se v horkých dnech osvěžovala šlechta. V rámci speciálních prohlídek se podíváte do běžně nepřístupných místností, kde se vám představí vybrané historické postavy. A v bistru na nádvoří bude v nabídce zmrzlina Sisi, která je připravená podle historických pramenů. A ve Slaném se koná tradiční slánský tuplák. Letos je to 14. ročník pivního a hudebního festivalu. Těšit se můžete na přehlídku malých pivovarů a v hudebním programu se objeví třeba Brutus, Nezmaře a nebo Hamr. Samozřejmostí je i dobré jídlo a pití. Akce potrvá po celý den a vstup je zdarma. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
2: Ano, stále jsem s vámi, ještě 2 minuty, bude 13 hodin. Jedeme dál, odpolední vysílání v plném proudu. Krásný víkend vám přeji. No a víkend se skupinou Kex pokračuje. Taky musím připomenout, že tahle kapela slaví 45 let na scéně. My rozdáváme volné vstupenky na výroční koncert na sobotu na Konopišti. A aktuální výherní písnička? Nářez. To potvrdí mi. Na tuhle máte číhat, jakmile zazní z našeho vysílání. Volejte studio 800 109 109, vyhrává třetí volající.

0: tohle je nejenom zpěvák, ale taky příležitostný herec, malíř, skladatel, kytarista a taky učitel původně vystudovaný tělesné výchovy Martin Maxa. Na Blaníku se laví. Máme 7,5 minuty po 13. hodině.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A teď v neděli 21. června pro vás mám pozvánku na zítřejší tajemný rok, do kterého se ponoříme s kolegou Petrem Slívou a kolegyní Adélou Zahradníčkovou opět v dopoledním programu mezi 9. a 10. hodinou. Tak co se odehrálo v tom zítřejším tajemném roce, po kterém budeme pátrat? No, tak pojďme na první takovou menší nápovědu. To se tehdy konaly dva obří charitativní koncerty. A na tom ve Wembley se odehrálo asi nejslavnější koncertní vystoupení v historii. Postarala se o něj skupina Queen v čele s Freddie Mercurym. A aby ta zvuková nápověda nebyla tak jednoduchá, necháme ji v původním znění.
3: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
0: Tak a pokud nás teď posloucháte, jste napřed, zítra budete mít náskok v tajemném roce. Tak nezapomeňte poslouchat, v 9 hodin startuje.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No tohle je Karel Gott, krev toulal.

0: Jedna z prvních solových písniček Michala Hrůzy poté, co odešel ze skupiny Reddy Kirken. Tohle byla Bílá ryba z roku 2007. Ano, já doufám, že vás potěšila. Nedělní odpoledne pokračuje, teď máme krátce po čtvrt na dvě. Ano, 21. června. Léto nám odstartovalo a dneska je taky den otců, tak na vaše tatínky nezapomeňte, že dneska slaví svůj den. My taky na ně myslíme, krátce po 15. hodině jim zahrajeme další písničku. Nebudeme ale předbíhat, za chvíli pro vás Marie Rotrová a doma.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim, každý den na Rádiu Blan.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

0: Skupina Keks, písnička Nářez.
1: Víkend se skupinou Keks.
2: Na rádiu Dlaní.
0: Výherní, která vám mohla přinést krásný dárek. Dvakrát lístek na výroční koncert na Konopiště, kde kapela Keks oslaví 45 let na scéně. No a já už gratuluju posluchačce Iloně z Náměště na Hané. Ilonko, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A tleskáme vám.
3: Děkuju moc.
0: To je radosti. Jak dlouho jste to zkoušela soutěžit s námi?
3: No, od rána dneska, no.
0: No jo, tak teď to klaplo odpoledne, vy si to perfektně užijete.
3: Děkujeme moc.
0: Vůbec nemáte za co. A co vy? Jak se máte při neděli? Co plánujete ještě na odpoledne?
3: Tak odpočíváme, no. Počasí je strašný horko, tak odpočíváme, no, doma.
0: Všichni dneska odpočívají. No, paráda, u bazénu, na zahrádkách, no to ano, je skvělé. No tak jo, no, tak relaxujte, odpočívejte, buďte s Blaníkem a užijte si koncert. Mějte se báječně, naslyšenou.
3: Děkujeme, moc nashledanou.
0: No, další výherní písnička pro vás od kapely Keks, jmenuje se Víš. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109, když se dovoláte jako třetí, i vy vyrazíte zdarma na koncert téhle legendy.
2: Víkend se skupinou Keks.
1: Na rádiu Blaník.
0: Do té 14. hodiny ode mě pro vás Ricky Martin nebo hezky česky Léto od Ivety Bartošové. Vlasta Suk vám dělá pápa. Ahoj, loučím se s vámi, mějte se skvěle a úderem 14. se na vás těší kolega Jirka Frélich.
2: Sluníčkové léto.
1: Na Blaníku. Víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
1: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
1: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
1: Sluníčkové léto.
2: S Blaníkem a Centropolem.

0: Adam Ďurica a písnička Mandolína na Blaníku, krásnou neděli, písnička od Vlasty Suka, no a ode mě po zprávách třeba Petr Rezek.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kone v plnou vlád.
0: Taky Lucka Vondráčková, radím.

0: taky Standa Hložek a Petr Kotwald v pohodě. Tak věřím, že budete v pohodě, každopádně z Blaníku. Dál hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 16 stupňům. Zítra očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne hlavně na jihozápadě kraje bude přechodně až oblačná a místy se vyskytnou i přehánky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 31 stupňům a foukat bude slabý proměnlivý během dne místy mírný severní vítr. Toliko počasí a za chvíli už zprávy se Šárkou.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Zprávy

0: mateřských a základních škol. Podle ředitele Národního ústavu duševního zdraví Jiřího Horáčka má nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Meteorologové zmírnili výstrahu před bouřkami. Na celém území Česka platí až do noci mírné riziko. Až do pondělního večera ale trvá varování před vysokými teplotami. Podle sdružení praktických lékařů by si lidé proto měli dávat pozor na dehydrataci. A to především starší lidé, kteří často žízeně nepociťují. Soutěž netradičních plavidel má svého vítěze. Klání se dnes proběhlo na rodinném hudebním festivalu Holešovská regata na Kroměřížsku. První místo obsadila loď připomínající prostřený stůl s uzeninami a pivem. Posádka uváděla plavidlo do pohybu pomocí rozměrných vidliček. Letošního ročníku soutěže se účastnilo 12 lodí. Na festival každoročně míří tisíce lidí. Návštěvnost turistických atrakcí během léta tradičně roste. Stezka korunami stromů v Krkonoších proto připravila bohatý prázdninový program. Co všechno na návštěvníky čeká, ví mluvčí místa Zdeněk Pop.
1: Během prázdnin se u nás pořád bude něco dít. Těšit se můžete na hudební program pro děti, chystáme setkání s ptačími dravci, vyzkoušíte si stará řemesla, uvidíte zoo v kufru a máme tu i dny s průvodci Krnap, medvědí příběhy a hýbánky pro děti, ranní jogu, lesní terapii i večerní akce, jako je stmívání s živou hudbou.
0: Kromě toho slaví stezka korunami stromů v Krkonoších 4. července 9. narozeniny. To byly zprávy, teď už se k mikrofonu vrací Jirka Frelich.
2: Ano, krásné letní odpoledne, hezkou neděli.
3: Jirka Frelich
4: na rádiu Blaník.
2: No a pojďme si dát písničku Petra Reska, Nejkrásnější déšť, od západu se k nám ženou mraky a někdy i bouřkové, třeba na Karlovarsku, na Mostecku, v Kadani, v Rakovníku už se objevují nějaké ty kapky a někde dokonce silnější, tak Nejkrásnější déšť, Petr Resek a za chvíli taky Lucka Vondráčková na Blaníku. Rá!

0: Čková, Radim Flender a Stanice Svět, krásnou neděli, hezké letní odpoledne, dnes je 21. červen, je to první letní den, mimochodem sluníčko vyšlo 8 minut před 5. hodinou raní a zapadá až ve 9:45, je to nejdelší den, kdy trvá to ten denní svit 16 hodin a 23 minut a zároveň nejkratší noc. Začíná nám astronomické léto, takže je to znát určitě i na teploměrech. Koukal jsem na nějaké aktuální rekordy. Praha místy 34 stupňů Celsia, stejně tak jižní Morava, ale od západu se tvoří bouřky a taky déšť, který sráží teploty níž, zatímco třeba na Lounsku kvůli dešti už je 22 stupňů, tak o kousek dál Kladno hlásí okolo 32. Takže postupně od západu déšť trošku tu teplotu umí srazit a dál počítejte s tím, že ty deště přijdou. Co přijde v novém týdnu, tak na to už mi odpoví dokonce meteoroložka Milada Křížová. Co nás čeká nový týden, jaký bude?
1: Začátek týdne ještě bude stále teplý, očekáváme slunečno, přechodně bude více oblačnosti, opět se místy mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky, teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 33 stupňů.
0: Takže pokud tomu rozumím, bude pořád vedro a k večeru postupně sem tam nějaká ta bouřka, déšť a tak dále.
1: Ano, zatím to vypadá, že ty dny budou pořád teplé, bude málo oblačnosti, přechodně vždycky během dne oblačnost bude více a vyskytnou se přehánky nebo bouřky.
0: Nic na plat, je tady léto, tak děkujeme a přejeme krásnou neděli.
1: Naslyšenou.
0: Standa Hložek, Petr Kotval, ta písnička V pohodě, abyste byli v pohodě, abyste si užívali neděli a hezký poslech Blaníku přejeme.

0: David Koller a písnička Nic není nastálo. Na Blaníku za chvíli třeba opět a Radeček se zpěvačkou Eli I tak to za to stojí. Taky Aneta Langerová, Voda živá. Teď ale náš fotbalový šampionát a Šárka Vykydalová.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké odpoledne. 4 dny zbývají do dalšího zápasu českých fotbalistů na mistrovství světa. Závěrečný zápas skupiny proti domácímu Mexiku se uskuteční na Aztéckém stadionu ve výšce zhruba 2200 metrů. K dosavadním výkonům se vyjádřil i manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd, který připustil, že výkony českého týmu jsou zatím za jeho očekáváním. Dodal, že mužstvo bude potřebovat k vítězství a postupu do vyřazovací fáze podat mnohem lepší výkon než doposud. Nicméně trenéru Miroslavu Koupkovi věří. Český tým si remízou 1-1 s Jihoafrickou republikou výrazně zkomplikoval cestu do vyřazovací fáze. Po úvodní porážce 1-2 s Koreou sice na turnaji získal první bod, ztráta proti slabšímu soupeři ho však před závěrečným zápasem ve skupině dostala do situace, kdy musí zvítězit. A pojďme se podívat na dnešní výsledky. V zápase Ekvádoru s Curaçaem nepadl ani jeden gól, ve skupině F Japonsko zdolalo Tunisko 4-0 a v 6 večer se utkají Španělé s fotbalisty Saudské Arábie. Tolik fotbalový speciál. Další uslyšíte zase zítra.
1: Fandíme naši. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: skupina Opět Radeček a zpěvačka Eli, písnička I tak to za to stojí. Věřím, že za to stojí poslouchat zítra ráno po 7. Blaník, protože můžete mít proplacený účet, stejně jako v pátek se to povedlo našemu posluchači. Pavel ze Všechovic chtěl proplatit nůžky za 4 930 korun. Ještě je nevyzkoušel, pravda, ale byly pořádně drahé. Ale vysvětlil, proč a k čemu jsou.
1: Ještě ne, je to speciálně na tuje a ještě jsem se k tomu nedostal.
2: No, věřím tomu, že to u vás bude vypadat jako ve Versailles.
1: Ano.
2: A to nemluvím o tom, že jste ty nůžky možná měl zadarmo, když nám teď řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Petr Kotwald.
2: A vy jste je měl zadarmo. Protože vám těch necelých 5000 korun do Všechovic posíláme zpátky.
1: Děkuji moc.
0: Tak je to jednoduché, poslat SMSku na 603 118 118, do ní nám napište, co byste chtěli proplatit, kolik to stálo, no a hlavně odkud jste, jak se jmenujete a buďte po 7. ráno u Blaníku, abyste věděli, pokud zrovna vám Petr zítra zavolá, abyste věděli, kdo dospíval na Blaníku, protože to je ta správná cesta, která vede k tomu, že vám Blaník proplatí váš účet.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku. Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

3:15 hrajeme si Status Quo a za chvilku Jarek Nohavica a Čechomor a písnička Kometa. Užívejte si první letní den s Blaníkem a přejeme krásný poslech.

0: Jarek Nohavica, Čechomor a písnička Kometa na Blaníku. Krásnou letní neděli přejeme. Za okamžik po 15. hodině Ivana Andrlová. Kdyby se v komnatách, pohádková písnička, taky Hana Zagorová, Rande u zdinářků. Ilona Čáková, Zavři oči, když se červenám. Na Blaníku dál hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. V noci očekávejme jasnou až polojasnou oblohu, ojediněle může také pršet. Zítra se to moc nezmění, obloha zůstane jasná až polojasná během dne, hlavně na jihozápadě kraje. Přechodně až oblačno bude a místy se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 31 stupňům a foukat bude slabý proměnlivý během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Blaník za volantem.
2: Dejte pozor na D8 na 19,5 kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tam porouchané auto, určitě se zdržíte, překáží na silnici. Na Příbramsku v Chotilsku na křižovatce na Prostřední Lhotu se srazilo osobní auto s motorkářem, tak počítejte s omezením. A kde se řidiči počkají, ví Marcela z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic.
4: Provoz hustne na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Kolona se tvoří od 30. kilometru až k omezení u mostu Šmejka. Zdržení je tam na 20 minut.
2: Moc děkujeme, to je ode mě vše, tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy se Šárkou.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ženu v Teplicích zranil pád stropu. Prezident Pavel se zúčastnil piety v Ležákách. Psychické problémy trápí stále více dětí. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vykydalová. V obchodním centru Olympia v Teplicích se zřítil strop. Stalo se tak v 10 hodin dopoledne v jedné z místních prodejen, kdy spadla část stropní konstrukce a zasypala jednu ženu. Ta utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Podle svědků nehody se ozvala velmi hlasitá rána. Obchod je zavřený, na místě jsou vyšetřovatelé. Prezident Petr Pavel varoval před podceňováním hrozeb. Řekl to dnes v Ležákách při vzpomínkové akci k výročí vyhlazení obce nacisty.
4: Vzhledem k tomu, že žijeme už opravdu hodně dlouho v míru a žijeme v relativním dostatku, tak máme tendenci věřit, že takhle prostě to má být a že tak to musí být. A historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem a že se to nemusí vždycky povést, když se o to nebudeme starat.
3: Osadu Ležáky před 84 lety Němci vypálili a obyvatele vyvraždili. Dnešní pietní akce zahrnovala bohoslužbu, čtení jmen zavražděných, modlitbu a seskok vojenských výsadkářů. Vedra v Česku pokračují, hygienici kontrolují přírodní koupaliště. Zákaz koupání zatím vyhlásili v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, a to kvůli masivnímu výskytu sinic. Teplé dny sebou nesou také častější výjezdy záchranářů. Například v Ústeckém kraji záchranka výjížděla častěji k pacientům s kolapsovými stavy, celkovou slabostí, dehydratací, ale i k úrazům. Podle lékařů bychom měli dát pozor hlavně na děti, které jsou na přehřátí a ztrátu tekutin náchylnější. Stále více dětí se potýká s psychickými obtížemi. Za jejich vznikem často stojí kombinace rodinných problémů, stresu ve škole, šikany nebo tlaku okolí. Co dál, ví psycholožka Silvie Navarová.
5: Přetížení nejrůznějšími podněty, ať jde o sociální sítě, ale samozřejmě také podněty zvnějšku. V podstatě žijeme v společnosti nadbytku a ten nadbytek nějakým způsobem přetěžuje samozřejmě také psychiku a dopadá na naše prožívání.
3: Na psychické pohodě dítěte se výrazně podílí i dospělí. Děti často přebírají jejich způsoby zvládání stresu, emocí i každodenních problémů. Tolik zprávy. Já opět předávám slovo Jirkovi.
6: Krásné odpoledne, hezkou neděli, 15. hodina odbyla.
1: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
6: A já se s 15. hodinou taky zeptám, co vám tento týden udělalo radost a co vás potěšilo. Teď k Single X Olga Koenigová a písnička, která doufám vás potěší, písnička V blbým věku. Hrajeme si hezky česky.

Hanna Zagorová, písnička Rande u zdinářku. Dnes v neděli 21. června nejenom, že máme první letní den, ale textař této písničky je to Václav Kopta, herec, muzikant, komik, moderátor a taky textař krásných písniček. Slaví svoje narozeniny. Václav Kopta dnes oslavuje 61 let a Blaník gratuluje a pustili jsme si i proto písničku Rande u zdinářku, protože tady se o text postaral právě Václav Kopta, jak jsem říkal. No a dnes nejenom, že má narozeniny Václav Kopta, že je první letní den, ale také je den otců, který u nás v České republice i ve většině zemí světa, třeba ve Spojených státech, Velké Británii, i u sousedů na Slovensku, připadá na 3. červnovou neděli. Je to takový den, kdy si máme vzpomenout, že otcové mají nezastupitelnou roli v rodině, takže poděkování všem tatínkům, taky tomu mému, který dneska má taky narozeniny, tak přejeme, vážení pánové, ke dni otců všechno nejlepší a máme pro vás písničku. Radio Blaník. Tata, to je moravský táta, no a skupina Buty. O vás zpívá, milí tátové, nádherně.

0: Rick je povery a písnička Made in Italy, tak troška italštiny. Když už se blíží poslední školní den, který přijde za pár dnů, tak já věřím, že se na to poslední zazvonění v letošním roce školáci moc těší a možná je podpořím taky písničkou. Poslední zvonění od skupiny Extra Band, za chvíličku si zahrajeme a taky se ptám, co vám tento týden udělalo radost, nebo třeba o víkendu, pište SMSky na 603 118 118, co vás potěšilo. No asi vás nepotěší, že zítra je pondělí, ale to už se po neděli stává a čeká nás dobré ráno, Rádia Blaník.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Je tady ultra horký víkend a po něm přijde zase
3: nový pracovní týden.
2: No a pondělí a my se na vás těšíme v dobrém ránu s Adélkou už o 6 hodin ráno. A co nás čeká?
3: Čekají nás samozřejmě vaše dobré zprávy pro plácení účtenek a prostě si to tady spolu užijeme.
2: Taky si popovídáme s Mirkem Táborským o tom, co vás čeká v jeho odpoledním pořadu. Takže už zítra v 6 na značkách s Petrem Slívou
3: a Adélou Zahradníčkovou.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.

0: Všechno, co dělám, dělám pro tebe. Bryan Adams teď na Blaníku a spousta SMSek, které nám dozněly, takže teda došly, já jsem koukal, jak nám tady neustále někdo bliká. Tak dobře, zkuste to, 800 109 109. Otázka, která zazněla, co vám udělalo radost tento víkend, co vás potěšilo, a spousta krásných SMSek. Iveta se třeba radovala, dcera se dostala na vysněnou vysokou školu. Iveto, to je obrovský důvod k radosti. Zdenka byla v Loděnici u Berouna na setkání po 60 letech od natáčení ostře sledovaných vlaků a přijel i Václav Neckář. No tak to jí potěšilo moc, to chápu. Václav je super, viděl jsem ho na Konopišti před pár lety a byl úžasný. Zdena ze Sloupna, jiná Zdena, ta je u dcery ve Staré Boleslavi, víkend zakončí koncertem Čechomorů a mezi tím kafičkují pod slunečníkem a co chvíli skáčou do bazénu a tak dále a pořád dokola. Užijte si nádherný letní víkend. No a třeba takový Luky z Brna má radost, že mu kamarád sdělil, že je jeho nejlepší kamarád. No a Milan Šárka a Beník z Vojkova slavili svátek a 61. narozeniny, koupání a posezení v pergole. Přátelé, tak to byla oslava, jak se patří. No a Zdeněk se radoval ze dvou věcí. Vyšlo počasí na jejich pouť na fotbalovém hřišti Starých gard, vyhrál Damníkov nad Albrechticemi 5-1. Zdeňku, sportovní i meteorologické vítězství v jednom, to chápu. No a Jindra s Vlašimi je pyšná na svou 11-letou vnučku, která věnovala své krásné dlouhé vlásky onkologicky nemocným dětem. Jindro, ta je statečná, úžasná a máte můj respekt. Tak, telefon 800 109 109 se nám rozblikal a pár volajících na lince, tak někoho zase náhodně vybereme. Z toho množství uvidíme, kdo se ozve. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Krásný pozdrav, Ondro. Já tě zdravím.
0: Taky, zdravím.
1: Tak mě potěšilo absolutně, úplně nejvíc potěšilo ta věc, že na Blaníku probíhá.
0: A vyplo se, to nevadí. Tak 800 109 109, myslím si, že to odpovídá jedné jiné SMSce, že Jarka nám píše, že hrajeme na Blaníku oblíbené keksy a probíhá víkend s keksy. Tak já věřím, že to je přesně to, co chtěl říci i posluchač Ondra, který vypadl. Tak hned zkusíme někoho dalšího na 800 109 109. Otázka je pořád stejná. Co vám tento týden udělalo radost? Co vás potěšilo? Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
2: Tady Alena.
0: Aleno, co vás potěšilo?
2: Potěšil mě můj syn, který právě vymaloval krásně.
0: Ano.
2: Krásný zahradní domeček a teď máme co dělat s úklidem.
0: No vidíte, tak to uklidíte, než přijde déšť a než to celé uklidí sám.
2: Díky, mějte
0: si. Počkejte, kam vás zdravím aspoň, abychom věděli lokalitu?
2: Do Prahy.
0: No tak právě na Prahu za pár desítek minut může přijít nějaká sprcha. Tak pozdravujte syna. Mějte se krásně, hezký víkend, hezký zbytek víkendu a věřím, že potěší i pohádková písnička. Nicméně těch SMSek dnes podle mého dorazilo neskutečně velké množství. Třeba Stáňa z Pikovic nám píše, že chválí paní holičku v psím salonku za krásně ostříhaného pejska a to jí potěšilo. Stáňo, tak děkujeme a vám všem ostatním, kteří jste psali SMSky nebo teď voláte taky. Je vidět, že jste měli krásný týden a zakončený opravdu letním víkendem. Tak co třeba pohádková Ivana Andrlová a Kdyby se v komnatách?

0: Modern Talking a písnička Atlantis Calling právě teď při neděli na Blaníku a poté 16. už třeba Dan Hůlka, písnička Hej, už se to blíží.
1: Hej, už se to blíží.
0: Posluchačka v SMS-ce před pár minutami připomněla Václava Neckáře, proč si ho nezahrát.
2: Nestůj a pojď.
0: A taky Michal David a největší z nálezů a ztrát. Na Blaníku se neloučíme, dál budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vyšplhají k 31 stupňům. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Obloha bude jasná až polojasná, během dne a to hlavně na jihozápadě kraje se přechodně objeví místy přehánky nebo bouřky. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
4: Dejte pozor na Příbramskou v Chotilsku na křižovatce na prostřední Lhotu. Tady máme srážku osobního auta s motorkářem, tak počítejte s omezením. Na dálnici D1 na 48. a půltém kilometru směrem na Brno stojí odstavené osobní auto, projíždějte místem velmi opatrně. Na trase z Benešova na Ostředek u Bedrče probíhá oprava povrchu silnice. Provoz je řízený kyvadlově provizorní světelnou signalizací. V Kladně v Hřebecké ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy se Šárkou.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj

0: třetí místo. Jediný český účastník mistrovství světa přitom již čtyřikrát dojel druhý. Bronzu z Masarykova okruhu si ale cení více. Víkendové motocyklové závody v Brně se neobešly bez následků horkého počasí. Záchranáři se museli postarat o 70 diváků, kteří kolabovali. Organizátoři proto nasadili kropící vozy i hasiče s hadicemi. Počet osobních bankrotů v Česku klesl. Soudy jich za prvních 5 měsíců letošního roku vyhlásily 6400. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. Analytička Věra Kameníčková k tomu uvedla.
1: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%.
0: Lidé si přitom podle Kameníčkové půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá. Důležitá spojka mezi Pražským Žižkovem a Karlínem zkrásní. Tamní tunel, který denně využívají stovky lidí, se promění na místo překypující kulturou. Co přesně to znamená, prozradí mluvčí Prahy Tadeáš Provazník.
2: Tunel projde proměnou na atraktivní místo setkávání se s uměleckými díly předních českých a zahraničních vizuálních umělců všech generací. Stane se veřejnou galerií představující atraktivní projekty rozličných výtvarných médií, od mozaiky a nástěnné malby přes světelné a zvukové instalace, video a fotografie k sochařským realizacím.
0: Kachlíkové stěny tunelu dostane zápůjčkou na 15 let spolek Žižkovského tunelu. Ten se bude o místo starat. Tolik zprávy. Teď už zpátky k písničkám, předávám slovo Jirkovi.
3: Děkuji, byla 16. hodina.
4: Jirka Frelich
5: na rádiu Blaník.
3: A teď už Michal David a největší z nálezů a ztrát. Hrajeme si na Blaníku hezky česky a za chvíli Dan Hulka. Pěkný poslech.

0: Lady Gaga, písnička z filmu Zrodila se hvězda, písnička, která je plná lásky. Mimochodem, písničky o láskách, ty jsou ty nejlepší. O víkendu je tou nejlepší určitě skupina Kex.
1: Víkend se skupinou Kex
2: na Rádiu Blaník.
0: Zvláště o tomto víkendu, protože jakmile zazní písnička od skupiny Kex hezky celá, tak ten, kdo se jako třetí dovolá na 800 109 109, dostane vstupenky právě na skupinu Kex, která slaví 45 let na scéně. A jedna z těch oblíbených v písničkách na přání je písnička Víš. A na tu teď čekáme. 800 109 109. Mimochodem, ta písnička Víš určitě je určená, že někdo zná text, tak ví, že je hodně o lásce. No a zpěvák skupiny Kex a autor písničky Štěpán Kojan nám prozradí, komu původně byla určena.
3: Napsal jsem jí pro svoji, ještě tenkrát jako holku, a vlastně dneska pro svoji manželku. Asi díky té písničce to všechno tak pevně drží.
0: To jsou věci. Tak skupina Kex a písnička Víš, čekáme právě na tento hit, jakmile uslyšíte 800 109 109. Písničku vám zahrajeme hezky celou.
2: Víkend se skupinou Kex.
0: Teď voláte hezky, ale brzo. Počkejte si na ní. Tady je Václav Neckář, písnička Nestůj a pojď. Na Blaníku hrajeme hezky česky.

Michal Hruza a písnička Pro Emu teď na Blaníku. Aktuálně platí výstraha meteorologů před bouřkami. Bouřek má být oproti sobotě rozhodně spíše méně a budou na méně místech. Ostatně teď ale celkem slušně řádí okolo Blatné a také okolo Sedlic a dál severně směrem na Milín, na Višňovou, dál na třeba Dobříš a Příbram. Počítejte s tím, že pásmo bouřek se dál přesouvá na východ a rozhodně sráží teploty níž, to znamená západně od Prahy už ty teploty nejsou takové letní, ale třeba 19 stupňů hlásí Řevničov. Na Plzeňsku třeba Plasy mají 18 stupňů Celsia, protože je po bouřce a po dešti a postupně, jak dál bouřky jdou na východ, tak ty teploty před sebou sice tlačí nahoru, ale za sebou už jsou pěkně dole. V Polabí, třeba v takovém Brandýse nad Labem a v Lysé nad Labem je 34,5 stupně Celsia ve stínu a to se za pár desítek minut má změnit. Na Blaníku dál hezky český Karel Gott. Když milenky pláčou a Lucka Vondráčková v šíleném kolotoči. Doufám, že nejste v šíleném kolotoči, protože pondělí je až zítra. Dnes máme neděli.

0: na rádiu Blaník.
1: Ano, to je ta správná písnička, na kterou jsme čekali. Telefon 800 109 109 se okamžitě rozbliká, ale rádio Blaník. Dobrý den.
2: Dobrý den, to je Markéta.
1: Markéto, držím palce, zkuste být třetí. Zkuste to ještě.
2: Dobře, dobře, tak zkusím, no.
1: Kdo pak je druhý, rádio Blaník?
3: Dobrý den, Kamilu telefonu.
1: Kamile, druhý volající, vyhrává třetí. Držím palce, zkuste to. Tak u nás je to tak, že třetí volající na telefonu vyhraje, tak uvidíme, kdo pak je tam. Tady je rádio Blaník, kdo pak aktuálně na druhé straně? Haló, haló, slyšíme se? Rádio Blaník.
4: Dobrý den, Simona ze Vsetína.
1: Simono, tak vy vyhráváte. Ano, super, super. A když mi ještě prozradíte, jak moc máte ráda skupinu Kex, tak to bude super.
5: Výborná skupina.
1: Jo, máte ráda, posloucháte?
5: Jo, taková srdcovka.
1: Taková srdcovka. Jakou písničku od nich máte nejraději?
5: Zrovna co hrajete.
1: To znamená víš písničku.
5: Víš, ano.
1: No a dozvěděli jsme se, že to je pro bývalou přítelkyni dneska už tedy ženu, později ženu ano. Tedy zpěváka skupiny ano. Kex. Taky pro vás někdy někdo složil písničku?
5: Ne.
1: Ne, vám se to nestalo. Dobře, tak ale každopádně budete si moci užít tuto středočeskou legendu na konopišti, na koncertě a bude to tedy od nás, od Blaníku, dárek k vám, vám, abyste si tedy vychutnala ty písničky naživo, když máte ráda. Co vy na to?
5: Děkuji moc, užiju, vezmu partnera.
1: Super, tak zdravíme Vsetínsko, prohřáte teplotami nad 30 stupňů, že, nebo dokonce víc?
5: Je, ano. Jo, je 30, myslím 3.
1: 33, super. 33. Mějte se moc krásně.
5: A i vy se mějte, děkuji moc, nashledanou.
1: A co se týká naší hry, tak dál můžete poslouchat Radio Blaník. Já bych řekl, že do té 19. hodiny by tam nějaká ta písnička skupiny Kex mohla být a i pro někoho z vás vstupenky na příští sobotu 27. června na úžasný koncert skupiny Kext, který bude na konopišti.

0: i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
1: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
2: Šubidubi Amerika.
3: Šubidubi Amerika.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Každý den na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: hymnou mistrovství světa ve fotbale v roce 2010 byla písnička Waka Waka od Shakiry, kterou jsme si teď hráli v roce 2026, proč ne? No a po 17. hodině Mosty, Lenka Filipová, Karel Zich. Mosty znám, taky Helena Vondráčková, Štěstí. Lucka Bílá, Zpíváš mi rekviem. Dál na Blaníku i po té 17. hodině hrát budeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekávejme jasnou až polojasnou oblohu. Ojediněle může také pršet a mohou se objevit i bouřky. Zítra se to moc nezmění, obloha zůstane jasná až polojasná. Během dne hlavně na jihozápadě kraje přechodně až oblačná. Místy se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 31 stupňům. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Blaník za volantem.
2: Dejte pozor na dálnici D4 na 39,5 kilometru směrem na Strakonice, leží na silnici Větev. Na Příbramsku ve Svatém Poli je uzavřená místní komunikace z důvodu havarijního stavu hráze. Na trase z Benešova na Ostředek u Betrče probíhá oprava povrchu silnice. Provoz je řízený kyvadlově provizorní světelnou signalizací. V Kladně v Hřebeťské ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Na D6 mezi 19. a 18. kilometrem směrem na Prahu probíhá oprava mostu a provoz je omezený. A v Kladně v Bukovské ulici mezi křižovatkami ulic Knotka a Havířská probíhají práce na silnici. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy se Šárkou.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Porodnic ubude kvůli nízké porodnosti. Parašutisté zranění při nouzovém přistání. Tisíce fanoušků MotoGP jsou na odchodu.
13: Příjemné odpoledne vám přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Zůstat by měla zařízení s více než 600 porody ročně. Kvůli stárnutí společnosti by pak zhruba do poloviny příštího desetiletí mělo přibýt asi 9,5 tisíce lůžek následné péče. Změnit by se na ně mohla lůžka akutní. V nedělní debatě České televize to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Loni se v Česku podle statistického

0: Turistických atrakcí během léta tradičně roste. Stezka korunami stromů v Krkonoších proto připravila bohatý prázdninový program. Co všechno na návštěvníky čeká, výmluvčí místa Zdeněk Pop.
1: Během prázdnin se u nás pořád bude něco dít. Těšit se můžete na hudební program pro děti, chystáme setkání s ptačími dravci, vyzkoušíte si stará řemesla, uvidíte zoo v kufru a máme tu i dny s průvodci Krnap, medvědí příběhy a hýbánky pro děti, ranní jogu, lesní terapii i večerní akce, jako je stmívání s živou hudbou.
0: Kromě toho slaví stezka korunami stromů v Krkonoších 4. července 9. narozeniny. To byly zprávy. Já už teď předávám slovo Jirkovi.
2: 17. hodina. Hezkou neděli.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
2: Pojďme si hrát hezky česky, tady je Lucka Bílá, zpíváš mi Requiem a za chvíli naše blanická slunce dál svítí. Svítí spíše východním směrem, protože na západě už se objevují bouřky. Hodně bouří také na jihu Čech, okolí Sedlčan a také v okolí Písku. Na to se taky podíváme za chvíli. Rádio.

0: slunce dál svítí blanická písnička ke čtvrt století Blaníku, která zazní v Domažlicích, a to už v pátek, to bude 26. června. Kolem 16:30 odpoledne, až půjdete z práce, tak se v Domažlicích stavte na náměstí Míru. Zazní tam písničky Vojty Nedvěda.
1: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi tuž, zase vrací se mi všechno zpátky.
0: A do Domažlic dorazí v pátek taky Olga Lounová. Rádio Blaník přiveze i skupinu Slza.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záruční.
0: Takový bude letní koncert Rádia Blaník v Domažlicích už v pátek.
3: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Naše letní koncerty mají jednu velikánskou výhodu. Vstupné se neplatí, tak hlavně vemte sebou dobrou náladu, někoho, koho máte rádi, a doražte. Domažlice, náměstí Míru, v pátek bude 26. června. Těšíme se na vás krátce před 16:30 v podvečer. To všechno rozbalíme a budeme až do večera hrát a zpívat.
3: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Na Blaníku teď Lenka Filipová, Karel Zich a písnička Mosty.
3: Léto s Blaníkem.
6: Léto.
3: Léto plné pohody a písniček.

0: Gemma na Blaníku a písnička Modrý pondělí, tak jsem si tady zvedl párkrát telefon. No prostě opravdu vás ta písnička asi musela trošku zmást. Ono to tady vypadalo během písničky jako na nějaké pouti, protože pořád někdo volal a pořád to bylo stále stejné. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Lenka.
0: Lenko, voláte proč?
1: Volám kvůli tomu, že hraje kapela Kex.
0: No a ona je to Argema.
1: Ježiš, tak to
0: neplatí, Lenko, držím palce. Zkoušejte dál.
1: Dobře, děkuju, naschle.
0: No tak to bylo pořád. Ano, Argema není to samé, co skupina Kex. A dobře, já vám dám malou nápovědu. Skupina Kex, která vlastně rozdává tento víkend na Blaníku vstupenky na její příští koncert, a to bude v sobotu, oslava 45 let od začátku kapely Kex, tak ty vstupenky pro vás ještě máme. A to znamená, že skupina Kex nám ještě zazní, ale za chvíli taky Jelen.
2: Tak buď klidná jako voda.
0: Klidná jako voda, anebo Petr Novák, Náhrobní kámen. Na Blaníku dál, hezky česky.

0: Skupina Jelen a písnička Klidná jako voda. Aktuálně jižní Čechy trápí pás bouřek. Ty bouřky jsou docela v dlouhém pásu, asi zhruba 30-40 kilometrů. Táhnou se od Týna nad Vltavou až po Jindřichův Hradec a řádí celkem slušně. Meteorologové varovali před bouřkami a nemají být tak intenzivní jako včera. No a co se týká dneška prvního letního dne, tak i Valecká má pro vás speciální letní dobré rady do zahrady.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, je sice léto a to většinou trávíme venku. Nikde ale není psáno, že právě teď nemůžete rekonstruovat vaše bydlení. A nemusí to být zrovna bourání příček a stavění nových zdí. Někdy stačí malé změny a domov může získat úplně novou atmosféru. Inspiraci teď nabízí také aktuální akce v Baumaxu. Zvýhodněné ceny nábytku od komod, konferenčních stolků až po sedací soupravy nebo kompletní ložnicové sestavy. Akční nabídka zahrnuje také koupelnový nábytek, zrcadla, vany a další vybavení domácnosti. Něco vám poradím. Než kupovat mnoho drobných doplňků, vyplatí se investovat do jednoho výrazného prvku. Může to být nová komoda, moderní osvětlení nebo pohodlné křeslo. Takový kus nábytku dokáže změnit charakter celé místnosti. Pokud plánujete úpravu koupelny, myslete také na dostatek úložného prostoru. Právě ten bývá nejčastější slabinou českých domácností. Skříňky se zrcadlem nebo vysoké koupelnové sestavy pomohou udržet pořádek a zároveň opticky zvětší prostor. Baumax navíc tradičně nabízí široký sortiment od stavebnin přes podlahy až po vybavení interiéru, takže na jednom místě můžete vyřešit většinu plánovaných úprav. Ať už chystáte kompletní proměnu bytu nebo jenom drobné osvěžení interiéru, právě teď je ideální příležitost podívat se po nových nápadech a využít červnové slevy. Zkrátka, někdy stačí pár dobře zvolených změn a domov může působit jako úplně nový.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi.
5: Baru.
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
1: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
2: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
1: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
2: a vyhrajte peníze na ruku.
1: Možná.

0: Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Na Blaníku vám přejeme krásnou neděli a po 18. hodině mohu slíbit Honzu Nedvěda.
1: Chtěl jsem to ráno, vy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ji nezavolám.
0: Taky Hanu Zagorovou a Petra Reska. Zazní taky Olga Lounová. Doufám, že budete taky optimisti, jako je Olga, protože Blaník dál bude hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 16 stupňům. Zítra očekávejme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne hlavně na jihozápadě kraje přechodně až oblačnou. Místy se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 31 stupňům. A foukat bude slabý proměnlivý během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
5: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
3: Blaník za volantem.
4: Kde by si řidiči měli dát pozor, ví Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Pozor si dejte, pojedete-li po dálnici D4 ve směru na Prahu. V okolí Příbrami na 41. kilometru je zaplavená dálnice. Dá se sjíždět exitem 41 Příbram. Dále pojedete po souběžné silnici.
4: Děkujeme. My se ještě podíváme na Klarensko na výjezdu z Libovice na Jedomělice. Tam se střetlo osobní auto s autobusem, tak dejte velký pozor. A v Berouně v Koněpruské ulici u nájezdu na dálnici D5 se srazila dvě osobní auta, tak počítejte s omezením. To je ode mě vše, tolik dopravní servis a za chvíli už má pro vás zprávy Šárka.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídí

0: a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Hasiči zasahují kvůli bouřkám. Školy čeká zákaz mobilů. Dětí s psychickými potížemi přibývá. Hezký podvečer přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. V Česku řádí bouřky. Intenzivní jsou například na Hořovicku na Příbramsku. Například hasiči v ve středních Čechách vyjížděli zatím k více než 40 případům spadlých stromů. Část dálnice D4 je kvůli zaplavení neprůjezdná. Výstraha prvního stupně před možným výskytem silných bouřek platí do 11 do večera a týká se celého území České republiky. V bouřkách se mohou objevit přívalové srážky. Zákaz používání telefonů ve školách má začít platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který podepsal premiér Andrej Babiš s ministrem školství Robertem Plagou. Opatření se má týkat dětí v mateřských a základních školách.

0: Olga Lounová, písnička Optimista. Olga s námi v pátek bude v Domažlicích na letním koncertě Rádia Blaník, tak se moc těšíme. Teď ale Mirek Táborský. Tento týden jsme se vypravili po stopách známých osobností a zajímal nás v pátek i Goethe.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Ještě jednou se teď vrátím do Mariánských lázní, odkud jsem vás minule pozval na pořádnou procházku na podhorní vrch, který o 200 století dříve zdolal Johann Wolfgang von Goethe. Pohled, který se tehdejším poutníkům naskytl, byl jistě nezapomenutelný. Tehdy ještě byla podhora nezalesněná, plná roztodivných kamenů pozoruhodného vulkanického původu. Časem z ní kousek uhlodal lom. Pod jeho stěnami se ještě dají najít různé minerály jako pozůstatky pradávné sopečné aktivity. Dříve se tu nacházely například olivíny a až centimetrové krystaly nefelínu. Goethe si po návštěvě podhory v roce 1822 zapsal: velmi špatná lesní cesta přes vybíhající hřbet této hory nás zdržela. Za to jsme byli odměněni tím, že jsme neočekávaně nalezli bazalt. Získané minerály byly očíslovány, zabaleny a odeslány. Goethe si je poslal domů do Výmaru. Je těžké uvěřit, že geologové předpokládají díky velkým objemům balvanitých suťových nánosů po celém obvodu podhorního vrchu, že jeho výška byla erozními procesy během staletí snížena až o 80 metrů. Ale zajímavá je i minulost celkem nedávná. Ještě v roce 1945 stávala v sedle mezi dvěma vrcholy, malou a velkou podhorou, hojně navštěvovaná Hanakamova výletní kavárna. Jenže po válce se v ní scházeli příslušníci záškodnické organizace Cepelin, kteří měli provádět diverzní činnost. 16. června 1945 byli majitelé nalezeni mrtví. Šlo pravděpodobně o odstranění nepohodlných svědků. Prázdná kavárna pak začala chátrat a nakonec byla srovnána se zemí. Dnes si musíte občerstvení přinést na podhoru sami, ale za dobrého počasí vás kopec odmění nezapomenutelnými dalekými výhledy ke klášternímu kostelu v Teplé, na kopce Českého lesa i k hradbě Šumavských hor. Takže pokud budete mít cestu do Mariánek, nezapomeňte se vydat na podhoru. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník a přejeme krásnou neděli. Za 2 minuty bude 6:45, před námi Honza Nedvěd a písnička Podvod. Teď Fancy a Flames of Love.
1: Rádio Blaník.

0: Český, český.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Honza Nedvěd, ta písnička Podvod. Na Blaníku za chvíli Michal David. Taky třeba Drahokami a skupina Miraj. No a sledujeme taky bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu aktuálně nejvíce řádí na jihu Čech a postupně se dostávají dál na Moravu přes Jindřichův Hradec. Tak počítejte s tím, že pásmo bouřek se dostane od Vysočiny dál na jižní Moravu během dnešní noci a zítřek bude ještě podobný. Taky nás čeká velmi teplý den a k večeru opět bouřky. No a zítra už je pondělí a čeká nás další dobré ráno.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Je tady ultra horký víkend a po něm přijde zase
4: nový pracovní týden.
3: No a pondělí a my se na vás těšíme v dobrém ránu s Adélkou už o 6 hodin ráno. A co nás čeká?
4: Čekají nás samozřejmě vaše dobré zprávy pro plácení účtenek a prostě si to tady spolu užijeme.
3: Taky si popovídáme s Mirkem Táborským o tom, co vás čeká v jeho odpoledním pořadu. Takže už zítra v 6 na značkách s Petrem Slívou
4: a Adélou Zahradníčkovou.
2: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.

0: a písnička Proč holky pláčou.
1: Víkend se skupinou Kex
2: na rádiu Blaník.
0: No okamžitě se rozblikal náš blanický telefon a tam spousta volajících. Tady je první z nich.
3: Dobrý den.
0: Náš posluchač, který se dovolal jako první, tak držím palce, zkuste to ještě, protože je potřeba být třetí. Kdo je druhý?
4: Lukáš, ahoj.
0: Lukáši, taky zdravíme moc, ale čekáme na třetího volajícího, toho už vidím na lince. Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, Pavlík, tam u telefonu, zdravím.
0: No já vás taky a tleskám. Vy jste mi řekl Pavlica?
5: Ano.
0: Ano, ten, co zpívá s Hradišťanem písničku Miluju tě.
5: To by bylo pěkný, ale není to.
0: Zkusil jsem to, jestli náhodou. Každopádně moc gratulujeme, protože vy od nás dostáváte ty poslední vstupenky, které tady zbývají na skupinu Kex, na jejich velkolepý koncert, který bude na Konopišti už příští týden o víkendu, tak si udělejte čas, protože vy máte dvě vstupenky. Koho vezmete?
5: Super. No, asi nějakou přítelkyni.
0: Nějakou přítelkyni, kolik jich máte?
5: Asi jenom jednu.
0: Asi, když je to v rádiu, dobře. Tak moc vás zdravím, vy jste na cestách, slyším.
5: Já jedu, ano, jedu z Moraví právě, protože já pocházím z Dolních Věstonic a jedu směrem na Liberec a byli jsme na Konopišti.
0: Aha.
5: Na narozeninách.
0: Je, tak to je úžasné, tak teď budete na Konopišti na Kexech.
5: Super.
0: Takže máte cestu celkem dlouhou z Věstonic až na Liberecko. Kde se nacházíte teď? D1?
5: Ne, to jsou tady u Dobrovíc, u Cukrovaru.
0: Dobrá.
5: D1, tu už jsem.
0: To už máte za sebou.
5: Když jedu přes Brno, tak teď tam bylo GP, tak to by bylo na dlouho.
0: Dobře, takže teďka už D10, chápu správně?
5: Ano.
0: Ano? A silnice v pohodě při neděli?
5: Ano, zatím, jo, zatím je to super.
0: Dobře, tak řiďte dál, klidně položte telefon, já vaše číslo už mám a pošlu SMS-ku, vy pošlete kontakt a my vám pošlem vstupenky. Mějte se krásně a doražte super. Dobře do Liberecka.
5: Tak jo, moc krát děkuju, mějte se krásně.
0: Taky, naschle. Mám taky, tak doufám, že jsme zpříjemnili neděli.
5: Super, úplně bomba. Děkuju.
2: Víkend se skupinou Kex.
1: Na rádiu Blaník.
0: No. Zítra už je pondělí, ale Petr bude platit účty.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
6: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
7: Olympik.
6: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
7: Ludka Bílák.
6: Je to tak. Takže 7290 korun za tablet.
7: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

Tak doufám, že se vám líbil víkend se skupinou Kex, celá řada moc krásných písniček. No a další před námi, hlavně ty, které jste vybrali, protože písničky na přání startují za chvíli úderem 19. hodiny. Teď ještě dovolte, abychom vybrali my a budeme se snažit velmi. Václav Neckář, Křídla iluzí, teď ale taky Karel Kryl a písnička Anděl. Na Blaníku hrajeme hezky česky, máme 7:15.

starýho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Sindler X a písnička Dřevo. Hezkou neděli přejeme, před námi 19. hodina a písničky na přání. Vybírali jste dnes opravdu velmi zajímavě, třeba Milana Chladila a písničku Krásné je žít.
1: Krásné je žít, jen přehu tvému blíž.
0: Taky Dalibora Jandu a Padá.

0: Opět Radeček, písnička Vloupám se, no a teď už Dalibor Janda a Padá hvězda, protože slaví narozeniny prý nejlepší manželka, maminka, babička paní Iva Nevečeřalová z Horního Bradla a s přáním hodně zdraví, štěstí a radosti nejen dnes, ale každý den přeje manžel Pavel, dcera Jana s Jirkou, vnoučátka Eliška a Matýsek, dcera Lucka se Zdendou, bratr Martin a chlupatý mazel Roníček, všechno nejlepší a my z Rádia Blaník taky. A pak je tady ještě jedno přání, napsala si o něj taky Vlaďka z obce Nučice a chce nechat zahrát písničku Dalibora Jandy pro skvělou kamarádku Maruško Vlkovou z Vlkanče pro radost a krásné léto. Posílá Vlaďka, tak Maruška Vlková našla skvělé místo k bydlení Vlkaneč, no. Snad ještě Vlkov by byl super, ale Vlkaneč taky dobrý. Tak posíláme Dalibora Jandu a přejeme všem, ať se líbí písnička.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

0: Písničková přání jdeme plnit dál a teďka tady hned čtyři vzkazy připojím k písničce kapely Kabát, Šaman, o kterou si napsala Mirka, abychom zahráli pro rybáře do kempu Keramika na Hracholuskou přehradu se vzkazem Užijte si pohodu a skvělou dovolenou s kamarády u vody Petrův zdar. Irena napsala z Dox, abychom pro pohodový týden v Doxech pro děvčata na šicí sraz zahráli Kabáty, zahrajeme rádi, zdravíme taky na Doxy a z města Svatoslav napsal Radomír, abychom zahráli pro všechny, kteří mají rádi Kabáty a pro Moniku a Radka do Svatoslavy Utišnova k nedělní pohodě jen tak pro radost. Nikola napsala, abychom zahráli písničku pro celou její rodinu, se kterou se schází na zahrádce, takže party může začít, ano je to tak, posíláme Kabáty, party můžete odstartovat.
1: Radio Blaník. Písničky na přání.
0: Ještě malá poznámka, Pepa Vojtek, tedy zpěvák skupiny Kabát, právě dnes slaví svoje narozeniny. Zdravíme taky do Teplic, kdyby nás náhodou Pepa Vojtek slyšel, tak mu řekněte, že Blaník právě teď hraje i pro něj.

dnešních písničkách na přání budeme hrát taky pro paní Libuši Uchytilovou z Hlinska. Je tady vzkaz, milá maminko, drahá babičko, k tvému krásnému životnímu jubileu 80. narozeninám z celého srdce přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, spokojenost, radost a ještě mnoho šťastných let v kruhu nás všech, kteří tě máme rádi, s láskou a úctou nejbližší, tedy Hanička, Otík, Pavlínka, Lucinka a Silvinka. Paní Libušku Uchytilovou z Hlinska zdravíme taky my z Rádia Vlaník a přejeme krásné narozeniny a pevné zdraví. No a protože byla vybraná písnička od Milana Chladila, krásné je žít, tak rádi posíláme do Hlinska i takovou.

A teď přání, které určitě udělá radost nejenom v Pardubicích, skupina Queen a Show Must Go On všem studentům zdravotnické fakulty Univerzity Pardubice, kteří zvládli zkoušky a už mají prázdniny. Tento vzkaz nám dorazil, tak my rádi posíláme skupinu Queen a gratulujeme všem studentům zdravotnické fakulty v Pardubicích.

Skupina Queen a písnička Show Must Go On. A další přání, slovenská skupina Elán a písnička Znova sama dotkni a dva vzkazy, dva úplně různé vzkazy. Tak nejprve od Vladimíra, který napsal, že dnes se dožívá 65 let, milovaná babička paní Jaruška Šedivá z Krátošic a vzkazuje: babičko, to přání posílají tvoji vnoučci a vnučky, děkuji za vše, co pro všechny kdy udělala babička, za citlivost, starost a lásku, kterou všem věnovala, posílají přání pevného zdraví, klidu a spokojenosti a se vzkazem: dobře víme, že pro tebe je nejlepší odměnou, když ti řekneme miluji tě, babi, tak vzkazují přes rádio. Vše nejlepší také přejí synové Kamil, Vladimír a Daniel a milující manžel. Vladimír, to je krásný vzkaz. A teď s Chrudimi Květa napsala, mimochodem Květo, vše nejlepší ke včerejšímu svátku. Napsala: Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro milovanou manželku, maminku a babičku, paní Štěpánku, která slaví svoje narozeniny. A vzkazuje: milá babičko, k dnešním narozeninám ti z celého srdce přejeme jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, děkujeme za všechno, co pro nás s dědou děláte, manžel Luboš, Vojtík, Honza a taky Květa. A tady už je ta písnička od slovenské skupiny Elán, Znova sama dotkni. Jak do Chrudimi, tak do obce Krátošice posíláme. A přejeme krásnou neděli.

0: Slovenská skupina Elán, za chvíli Petr Kolář a jeho vyznání. Pavel Vítek, písnička pro tatínky, protože dnes je den otců. Takové jsou dnešní písničky na přání, o které jste si napsali, a napsat si do těch příštích můžete třeba taky přes náš web radioblaník.cz. Je tam záložka kontakty, pak kliknete na písničky na přání, velmi jednoduchý formulář, a když nám dáte 3 pracovní dny předem, tak se dostane i na vás.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

0: Písničky na přání.
1: A pokračujeme o půl osmé v písničkách na přání, napsal Adam z Domažlic, abychom zahráli Míšovi Mercovi a přeje vše nejlepší ke dni trpaslíků a doufáme, že si užije svátek, dodal Adam. Ano, dnes je den otců, den trpaslíků, je to pravda. Tak tady je Pavel Vítek a mám rád vůni tvý kůže.

0: Pavel Vítek a písnička Mám rád vůni tvý kůže. No a dnes, kromě toho, že je první letní den, tak každou třetí neděli v červnu na mnoha místech po celém světě, taky u nás v České republice, ale i ve Spojených státech, ve Velké Británii a na Slovensku se slaví Den otců a je tady přání, abychom zahráli nějakou opravdu pěknou písničku pro tatínky. Tak jsme tak jako zapátrali s kolegou Dušanem Kotorou a vymysleli jsme, že bychom mohli zahrát písničku Táta od zpěvačky Niny Švarc. Možná znáte, možná neznáte, mě velmi překvapila ta písnička, takže pro všechny tatínky k dnešnímu Dni otců Nina Švarc.
1: Radio Blaník. Písničky na přání.
2: Malá holka zdá se šílená, dva culíky pihu.

0: Jeden culík pihu, brýle, po tobě mám, vím, že jsem tvá.
1: Nina Švarc a písnička Táta, tak já dovolte, abych popřál také svému tatínkovi ke dní otců, protože dneska má zároveň i narozeniny, tak všechno nejlepší. No a půjdeme na další písničková přání a lovím z vašich došlých vzkazů. Teď třeba od Tomáše. Tomáš nám napsal, že by chtěl popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásku k narozeninám nejlepší mamince a manželce Lence Novotné z Chotýšan. Tomáš, Barča a Léňa se podepsali a Petr Kolář, Vyznání, to je ta písnička, kterou by chtěli poslat. A já k tomu rychle připojím ještě další písničkové přání z Jablonného v Podještědí. Napsali nám, abychom zahráli Staníkovi k jeho 60. Vše nejlepší přeje sestra Veronika, Jarda, Starka, Dominik s Adélkou a my posíláme z Blaníku taky písničku Petra Koláře.

Petr Kolář, písnička Vyznání a pokračujeme dál. Plníme přání Lucie, která napsala, že bychom měli zahrát taky písničku Matějovi k jeho krásným 13. narozeninám. A je tady tento vzkaz. Máťulko, strašně to utíká a z tebe se stal úžasný kluk a parťák, bez kterého by tento svět nebyl tak skvělý, jak je. Chci ti z celého srdíčka poděkovat, píše Lucka, jaký jsi, a že i přes všechny trable zůstáváš tak usměvavý a pozitivní. A taky vím, že to teď nebylo jednoduché, ale my jsme to všechno zvládli a zvládat díky tobě budeme dál. Milujeme tě, mamka, Lucinka, děda a taky Maggie, a vybrali písničku od skupiny Krištof. Písničku, kterou mám taky velmi rád. Písnička Ty a já. Zdravíme 13-letého Máťulku a posíláme písničku. Tak si dejte rádio třeba trošku víc na hlas.

Skupina Krištof a písnička Ty a já. Z Olešníka napsala taky Eva, abychom zahráli písničku pro taťku a dědu pana Zdenka Šestáka z Olešníka, který dnes slaví 77. narozeniny a vzkazuje: ke tvým narozeninám tento lístek posílám. Samé růže, samé kvítí, spokojenost, dlouhé žití, ať se na tebe štěstí jenom směje, a to ze srdce ti každý z rodiny přeje. Manželka Eva, Petr Zdeněk, Radek, Eva, snachy Martina, Lenka, vnoučata Zdeněk, Pavel, Jan, Michal a přátelé z Mydláku. No a taky my z Rádia Blaník. A tady už je skupina Olympic a písnička Nějak se vytrácíš, má lásko. A posíláme k 77. narozeninám pro pana Zdenka Šestáka z Olešníka.

Petr Janda, písnička Nějak se vytrácíš, má lásko, je tady přání, abychom zahráli Karla Gotta a poslala Lenka tento vzkaz. Milá maminko a tatínku, k výročí vaší zlaté svatby ze srdce přejeme, aby vás i dalších spoustu let provázela láska, vzájemná úcta a porozumění, pevné zdraví, radost, spokojenost, životní pohoda a spoustu krásných společných okamžiků v rodinném kruhu. Právě díky vám tu dnes můžeme být i my, tedy vaše tři děti a 7 vnoučat. Máme vás moc a moc rádi. Písničku tedy posílá dcera Lenka s manželem Kamilem a vnoučátka Daneček a Emička. A pak tady je ještě jeden vzkaz, který dorazil z Dánska, napsala Žaneta, že pro svého bráchu Marka posílá tuto písničku a píše: je to jen pro tebe, mám tě moc ráda, přeju ti hodně síly. Drž se, tvoje sestra Žaneta. Karel Gott a krásná písnička. Když jsem já byl tenkrát kluk,

0: Karel Gott a za chvíli bude 8. hodina, pokračujeme v písničkách na přání. Těšte se třeba na Dalibora Jandu a písničku Snad jsem si ji měl všímat víc.
1: Snad jsem si ji měl všímat víc. Lásky někdy pro pár slůvek slabou.
0: Taky Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Činasky a potkal jsem tě po letech.
2: Někdy se to prostě povede, stačí vteřina a je jasný.
0: Tak jste vybírali vy, tak budeme hrát na Blaníku i po 8. hodině. Nebojte, dál hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Aktuálně sledujeme bouřky, které na několika místech trápí Česko. Nově se objevily bouřky zhruba mezi Litvínovem a Mostem a Bílinou. Tady a na Teplicku řádí bouřky teď celkem čerstvě. Naopak u Dačic přestaly. Nově bouří také na Šumavě, a to nedaleko Srní. A blíží se bouřky na Modravu a tak dál. A co se týká Liberecka, i tady bouřky skoro ustaly, ale pár blesků se objevuje. Aktuálně se dá říci, že varování meteorologů, že bude bouřit dnes méně než včera, se rozhodně vyplnilo, i když rozlitá voda na jihu Čech zkomplikovala provoz i na dálnici D4. Teď už se provoz rozjel oběma směry. Co se týká noci, ochladí se na 20 až 15 stupňů Celsia a odezní i přehánky. Zítřek nejprve jasný a polojasný, postupně ale zase jak přes kopírák od západu oblačný a čekají nás zase místy celkem intenzivní bouřky. No a zítřejší teploty 26 až 31 stupňů. Jižní Morava se může těšit na 33.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: A za chvíli bude 8. hodina večerní, hrajeme dál podle vás. Tomáš napsal z Uherského Hradiště, abychom zahráli písničku Marušce Smetanové k dnešním narozeninám. Přeje Marušce jenom to nejlepší, buď hlavně šťastná a zdravá, tady vyřizuje, a jsem rád, že tě mám, Tomáš. Tak my jsme se zamysleli nad písničkou a vybrali jsme společně s Tomášem, věřím, holky. Jsi senzační a zdravíme Marušku Smetanovou a celé Uherské Hradiště. Hrajeme písničky na přání i dnes v neděli 21. června, první letní den. A Tomáš vybíral tu první s 8. hodinou.

Děkujeme vám, že jste si lásku a oporu s nejlepšími přáteli už 40 let vzájemně dávali a máme vás moc rádi, ať vám to vydrží ještě spoustu let a zdraví vás Haninka, Lucka, Pavel a všechna vnoučátka a vybrala písničku Dalibora Jandy.

Písničky na přání posloucháte v neděli 21. června. Radek z Jihlavy napsal, že by chtěl nechat zahrát pro svého tátu tuto písničku. Když je den otců, rádi splníme i písničkové přání, které nese název Chingis Khan.

0: na rádiu Blaník.
1: Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, písnička Miluji tě a tři vzkazy k tomu. Z Jihlavy napsala Dana, abychom poslali toto přání tam nahoru. Přání k výročí mamince a tatínkovi, děkuji, že nás chrání a navždy zůstanou v našich srdcích. Za všechny poslala Dana. Z Uherského Hradiště napsala Petra, abychom zahráli písničku úžasné manželce, mamince a babičce Marii Pavlasové. Dnes jsou to 2 roky, co nám odešla tam nahoru. Máme tě rádi a myslíme na tebe a posíláme písničku. A pak ještě pro Šarlotku posílá Renata z Prachatic. Písnička je tady, Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě.

0: Písnička Miluju tě. A za chvíli skupina Kabát, je tady vzkaz, který dorazil od Denesy z Orlíka nad Vltavou a vzkazuje milá maminko a tatínku. Dnes slavíte nádherných 30 let společné cesty a děkuji za všechno, za vaši lásku, péči a za to, že jste mi ukázali, co znamená držet při sobě v dobrých i těžkých chvílích. Přeji vám ještě spoustu společných let, píše Denisa, plných zdraví, štěstí, smíchu a lásky. Krásnou perlovou svatbu přeje Denča a taky Eliška, Jituška, syn Domča a vzkazují, milujeme vás. Tak a tady už jsou houby magický, o které si napsali taky z Brtnice. Tady je vzkaz od Julie. Ahoj tati, chtěla bych ti popřát jak sama za sebe, tak za celou rodinu. Vše nejlepší ke dni otců, máme tě moc a moc rádi. A právě Julie vybrala konkrétní písničku Houby magický. Tak my rádi posíláme nejenom ke dni otců, ale taky do Orlíka nad Vltavou.
1: Už budem spolu navždycky.

Magický z Kojetína napsala Lenka, abychom zahráli dnes písničku pro bratra Radomíra z Kunčic pod Ondřejníkem k jeho 72. narozeninám. A vzkazuje milý Radku k tvým narozeninám, přeje jen to nejlepší, právě Lenka, hodně zdraví, štěstí, lásky, málo starostí, klid, pohodu a spoustu nachozených kilometrů v krásné přírodě. A dodává, mám tě ráda. Takový vzkaz dorazil od Lenky, vybrala Michala Penka, koně se také střílejí.

0: Michal Penk a další splněné písničkové přání, za chvíli Jaromír Majer. Hospůdko známá, teď ale vyrazíme na chvíli na silnice.
1: Blaník za volantem.
0: Z dálnice D1 má informace Ivona z ředitelství silnic a dálnic.
2: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 32. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je rozjíždějící se kolona po dopravní nehodě a silný provoz. Na této trase se řidiči zdrží okolo 40 minut.
0: Počítejte se zdržením na dálnici D1, pokud máte informace ze silnic, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71. Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
3: Na Rádio Blaník.

0: Kytky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A další písničkové přání přišlo s Chrudimi, napsal nám posluchač Jirka, abychom zahráli tatínkovi přeje vše nejlepší k svátku Anička, Berdánek, Eliška, Karolína, Pepa a taky Monika. Jaromír Majer je tady.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

Jaromír Majer a další splněné přání o 8:30 na Blaníku a teď už Guns N' Roses a písnička November Rain. Přišel vzkaz z Podbořan, napsal Denis, abychom zahráli písničku pro manželku k ročnímu manželství se vzkazem Lásko, moc tě miluji a navždy budu tvůj manžel Denis.

0: Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A plníme další přání. Z Černošic napsal Zdeněk, abychom zahráli písničku Markétě Finové z Černošic, která dnes slaví narozeniny, a jejímu příteli Václavu Horáčkovi, který oslavil před 4 dny. A líbí se jim anglická verze písničky Léta prázdnin, kterou zpívá Karel Gott. No, zní to v české verzi taky pěkně, Léta prázdnin. Myslím, že si ještě zahrajeme letos v létě párkrát. No, je to toto. No, ale česká verze a zahraniční se líbí víc, tak proč nedat originál? No a prý vás potěší, tak my to rádi zahrajeme. Hodně spokojenosti do dalších let společného žití přejí babička a děda a taky rádio Blaník. Zdravíme Černošice a pojďme na tu originální verzi, což by měl být Terry Jacks a písnička Seasons in the Sun.

Lucku Bílou nahradí Freddie Mercury a Montserrat Caballé a písnička Barcelona, o kterou napsala z Jablonce nad Nisou Lucka, naše posluchačka, která zdraví všechny a prosí o zahrání této písničky pro taťku k dnešnímu Dni otců a vzkazuje Máme tě rádi, Adélka a Ráďa. Tak posíláme Barcelona.

Kyšárka napsala ze Dvora Králové do dnešních písniček na přání, abychom zahráli písničku Tátova náruč. Je to písnička od Fešáku a Eriky Kahounové a písnička jako vzpomínka na tatínka. Děkuji tatínku, s láskou vzpomínáme a posíláme pusu, napsala Šárka.

0: Mr. President a písnička Coco Jumbo. Při neděli na Blaníku po deváté už Pepa Wagner Nezapírám.
1: Já nezapírám to, že se mi stýská a netušil jsem, co mý slova.
0: Taky Standa Hložek, Petr Kotwald, O Suzy. A taky Tomáš Klus, Dokola. Na Blaníku dál budeme hrát hezky česky. Radio Blaník.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: počasí. Rádio
1: Intenzivní bouřky u Děčína už se přehnaly a u Dačic na jižní části naší země už skončily, ale nově se objevují v Podkrkonoší. Přehnaly se přes Harachov a Vysoké nad Jizerou, dál směrem na východ na Špindlerův mlýn, aktuálně nejvíce řádí ve Vrchlabí a okolí. Bouřky dál míří na východ přes Velkou Úpu Trutnov směrem na Žacléř. No a co se týká aktuálního počasí, tak teploty v tuto chvíli klesly právě tam,

0: Video Killed the Radio Star, písnička, která teď dozněla na Blaníku, první letní den. Ano, 21. červen, den, kdy začíná astronomické léto. Dnes je den vůbec nejdelší v roce. Sluníčko vyšlo 8 minut před 5. hodinou raní a zapadne teprve ve 9:45, tedy den je nejdelší a noc nejkratší. Léto je tady, no a co se teplot týká, myslím si, že jsme to tento víkend poznali velmi dobře, že je tady léto. Co na to meteoroložka Milada Křížová, jaký bude ten nový týden, který nás čeká?
1: Začátek týdne ještě bude stále teplý, očekáváme slunečno, přechodně bude více oblačnosti, opět se místy mohou vyskytnout přeháňky nebo i bouřky, teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 33 stupňů.
0: Já jsem tedy zatím koukal na pondělí, že teoreticky zase od rána krásně sluníčko, pak postupně se to zatáhne a teploměr zase vystřelí na 31 nebo dokonce na 33 na jižní Moravě a k večeru zase bouřky, to znamená, že ten trend hezky vedro a bouřky bude pokračovat. Několik dnů?
1: Ano, zatím to vypadá, že ty dny budou pořád teplé, bude málo oblačnosti, přechodně vždycky během dne

0: oblačnost bude více a vyskytnou se přehánky nebo bouřky.
1: No, tak se máme na co těšit. Léto je tady. Díky moc a hezkou neděli.
0: Naslyšenou. Radio
1: Blaník. Tak já jsem tak jako naklikal další dny k té předpovědi a koukám, pořád je to stejné. A dokonce zase o víkendu až 6.30. No uvidíme. Ještě se to počasí může upřesňovat během nového pracovního týdne, ale užijte si teď nedělní večer, sluníčko nám zapadne až za nějakých 7 minut. Tady je Katka Knechtová a písnička Můj bože.

0: Kotval, ta písnička O Suzy, za chvíli Tomáš Klus. Taky Hana Zagorová, písnička Živá voda, těšte se na to, mrkneme na chvíli na silnice.
1: Blaník za volantem.
0: I teď nás trošku trápí kolona na dálnici D1. Podrobnosti má Ivona z ředitelství silnic a dálnic.
2: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 20. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je silný provoz, zdržení je 15 minut. Odstavené nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D35 na 294. kilometru ve směru na Ostravu.
0: A pokud máte dopravní informace, využijte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.

0: Dokola.
1: Tomáš Klus a písnička Dokola. V písničkách na přání zazněla skupina Kabát dnes dvakrát. Po 19. hodině Houby magický a pak taky Šaman po 20. A dnes je k tomu úplně výborný den, protože zpěvák této skupiny Kabát Josef Vojtek má narozeniny. Narodil se 21. června roku 1965 v Teplicích. Tento zpěvák taky navštívil Blaník a já jsem měl tu čest, když měl narozeniny před 2 lety, se ho zeptat na nějaké opravdu pikantnosti, co třeba lidi nemusí vědět. Tak víte, že po škole vůbec neuvažoval o tom, že by šel zpívat. Dokonce víte, co měl dělat. No, on mi to prozradil a já jsem koukal.
2: Tak jsem říkal, tak co bych mohl dělat? Tak baví mě elektronika, takže opravář televizoru. Ze středních nebo severních Čech brali jednoho, no tak jsem říkal, tak to je hotovo, to jako nedám. Pak tam byl opravář automatických praček, to bylo takový jako novodobý boom, ty automatické pračky. Říkal, tak to bych taky mohl, tak tam brali asi 2, takže konec. No tak pak můj strejda říkal, pojď k nám, pojď ke spojům, tam vemou každý, a říkal, tak to je dobrý. Takže jsem šel ke spojům a vyučil jsem se vlastně opravářem jakoby nadzemních sítí, no a opravář telefonů, anebo rozhlasu po drátě. A tím jsem se vyučil v Ústí nad Labem a u toho jsem zůstal vlastně do vydání první desky naší.
1: Ano, z opraváře na toho, který má celou řadu hitů, mimochodem Pepa Vojtek taky přiznal před 2 lety, že vůbec neumí noty a nehodlá se to učit.
2: Si to všechno musím pamatovat. Ale to je možná lepší, protože já nesnáším takový ty muzikanty, co hrajou z listů, protože to je pak znát, samozřejmě to cítit, protože to musíte mít v sobě, abyste to zahrál nějak, že přirozeně. Já nemůžu zpívat písničku a mít text před sebou, to pozná každý. Takže já mám v tomhle tom výhodu, že prostě ta paměť mi slouží docela dobře a měl jsem výhodu vlastně i ve škole, já jsem se neučil, já jsem si to všechno pamatoval. Ne? Takže možná se to celý spojilo, ten osud mě zavál prostě hudby.
1: Začátky skupiny Kabát vedou do roku 1988, v roce 93 první zlatá deska za 50 000 prodaných kusů, v roce 94 druhá zlatá deska, no a v roce 2010 diamantová deska za celkem 1 milion prodaných kusů. No a český slavík v roce 2010 pro skupinu roku, pro někoho, kdo vůbec neumí noty, no to vůbec nevadí. Ale Pepa Vojtek, dnešní oslavenec, z Blaníku už jsme pozdravili několikrát dnes, tak ještě jednou do Teplic moc zdravíme. No a písniček skupiny Kabát jsme taky hráli víc než dost, tak já teď sahám někam úplně jinam. O 10 let mladší je Enrique Iglesias, narodil se v Madridu ve Španělsku a tady je jeho hit.

0: Fleret a písnička Zafoukané a před námi 10. hodina večerní. Těšte se na písničky z lásky a mezi ně jsme dnes zařadili třeba krásnou písničku Václava Neckáře Chci tě líbat.
1: Chci tě líbat, přijď lásko má, nač se skrývat.
0: Opravdu velmi krásná písnička, tak Jelenka Filipová, Za všechno může čas. A dáme si taky novinku Eva Farna a Miraj, Vzpomeneš si?

0: chvíli úderem 10. večerní startují písničky z lásky tady u nás na Blaníku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V noci se ochladí na 21 až 16 stupňů Celsia, no a zítřek bude od rána většinou jasný nebo polojasný, postupně jako přes kopírák se od západu přiženou mraky a čekají nás taky bouřky. Teploměr odpoledne vystoupá na 26 až 31 stupňů, jih Moravy se může těšit na větší teplo na 33 stupňů Celsia.
1: Písničky z lásky? Na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, že čas smutku snad přešel.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je polojasno až oblačno, postupně místy až jasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky, sem tam i bouřky. Teploměr ukazuje 20 až 15 stupňů Celsia. V pondělí se slabě ochladí, nebe bude polojasné až oblačné, během dne se může zatáhnout úplně. Občas zaprší a očekáváme i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni Celsia, na Moravě naměříme až 33. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je polojasno až oblačno, postupně místy až jasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky, sem tam i bouřky. Teploměr ukazuje 20 až 15 stupňů Celsia. V pondělí se slabě ochladí, nebe bude polojasné až oblačné, během dne se může zatáhnout úplně. Občas zaprší a očekáváme i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni Celsia, na Moravě naměříme až 33. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
2: Radio Blaník.

Krásné ráno, pro někoho možná dobrou noc, s vámi je Rádio Blaník a dnes už je pondělí 22. června. Svátek slaví Pavla, tak na to nezapomeňte. Pavla je křestní jméno odvozené z latinského Paulus, čili malý nebo nepatrný. Je obdobou mužského jména Pavel, ale pozor, je důležité, jestli půjde o ženu Pavlu anebo o Pavlínu, protože Pavlína slaví svátek 31. srpna, kdežto Pavla právě dnes 22. června. Oběma dámám, já osobně vždycky říkám Pavlí, ahoj, no ale musím se podívat, já bych nepřál někomu, kdo vlastně svátek nemá. Dnes tedy oslavují Pavly, no a my na Blaníku dál hrajeme hezky česky.

0: celý.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Momentálně je polojasno až oblačno, postupně místy až jasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky, sem tam i bouřky. Teploměr ukazuje 20 až 15 stupňů Celsia. V pondělí se slabě ochladí, nebe bude polojasné až oblačné, během dne se může zatáhnout úplně. Občas zaprší a očekáváme i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni Celsia, na Moravě naměříme až 33. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
3: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Koby. Oblétni zem, přileď až sem.

Van Beethoven vlaštovkou leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je pondělí 22. června. Svátek má Pavla a před námi jsou očekávané události. V Brně dokončí první etapu rekonstrukce cest na ústředním hřbitově města. Jde o ukončení prací v čestném kruhu. Hotová je také rekonstrukce budovy správy hřbitovů. A v Technickém muzeu v Brně zahájí výstavu diplomových prací absolventů průmyslového designu na Vysokém učení technickém v Brně. V Habartově na Sokolovsku slavnostně otevřou osvětlenou stezku pro pěší i cyklisty. Ta vznikla mezi Habartovem a Lítovem. V Lužanech na Plzeňsku udělí ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2025. Ve fakultní nemocnici v Olomouci začíná druhý ročník hudebního festivalu Onkologie ožije. Pětidenní akce se uskuteční pod okny onkologické kliniky s cílem povzbudit vážně nemocné pacienty. A Chmelařský institut ve Stekníku na Lounsku pořádá v hospodářství Stekník workshop věnovaný výsadbě a ochraně chmele. Součástí programu jsou komentované prohlídky chmelnic. To byly očekávané události. Rádio Blaník.

jako dítě spoustu snů, bláznivých a nádherných v náručích.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je polojasno až oblačno, postupně místy až jasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky, sem tam i bouřky. Teploměr ukazuje 20 až 15 stupňů Celsia.